Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Svět není Lego, tak si nech to svý pražný ego. Člověk si naplánuje, ale Viktor potřebuje víc anarchie.

0: právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
2: On chodí!
4: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s prulískami!
2: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
4: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
5: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
6: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
7: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Children.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Bezkýdek.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
3: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
1: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
0: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
2: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
8: Tam je dinosauří mláďácko.
7: Mimino Stegosaura.
6: On chodí.
9: On je živý.
8: Hoši, velké řeště s průlízkami.
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
10: A dívejte, tam je ten velký.
11: Ten má krk až do nebe.
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
12: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Bezkýdek.cz.
2: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.

Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: Dobré jitro, středa 16. září, 6:02. Počasí je pro vás připraveno a vlastně de facto možná i jeden z posledních nejteplejších dnů v tomto roce. Dnes maximální teploty v Ostravě a okolí vyletí na nějakých 25 stupňů Celsia. Takhle bude jasno. Později odpoledne spíše oblačno s možností i dešťových srážek, tak abyste věděli. A na horách dneska teploty do 22, spolu jasnou oblohou a odpoledne s deštěm.
0: Fresh
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy. No, MHD z Duby.

0: Žvíjí z Výškovic pojede do centra Ostravy od čtvrtka po původní trase. To je zpráva, kterou připomínáme, protože z toho máme radost. No a teď pojďme na to, co se děje. Krádež kabelů komplikuje dopravu na železniční trati, a to mezi Ostravou hlavním nádražím a Ostravou střed. Doprava může být omezena i asi i dneska. Některé spoje musely být dokonce předtím zrušeny. Po pachateli každopádně pátrají policisté. Policie doplňuje informace k pohřešované Janě z Frýdku-Místku, pátrá i mimo území České republiky. Při odchodu z domu měla oblečenou černou mikinu a tmavé legíny. Hokejisté HC Vítkovice Ridera začínají nový ročník Tip Sport Extraligy na domácí půdě. V Mustang aréně se v rytířském duelu střetnou s Kladnem dnes od 17.30.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava.
3: A je klid, ticho před bouří takzvaně. I před tím hokejovým zápasem. Mimochodem Třinec včera vyhrál 2-0, jo, v Karlových Varech.
0: Gratulujeme.
3: Jako na úvod extraligy, takže to byla jako, to byla jízda, gratulujeme.
0: Tak o tom budeme mluvit, jasně.
3: A co se týče dopravy, tak je to úplně to samé. V metropoli je zatím klid, nehlásíte žádnou komplikaci. Jedinou komplikaci dneska nahlásilo ráno moje auto,
0: jako?
3: Které mi řeklo před mým domem stop. Dál už nejedeš. No nakonec já jsem to riskl, takže jsem s ním přijel, byť jsem byl trošku jako, bál jsem se. A teď se jdu s dovolením dolů na to podívat, co
0: a
3: se vlastně
0: byl
3: děje.
0: Byl problém?
3: No údajně chladící kapalina, chladič.
0: Okay.
3: No, bojím se, tak já jdu, tak zatím ahoj,
0: tak
3: čau.
1: Doprava?
2: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
5: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
6: Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
7: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice.
7: Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
6: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
5: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: tohle je Bastil, éteru ranního Fresh Rády a vám přejeme dobré ráno. Honza Pernický a taky Monča Rudová jsme
1: co
0: tady.
1: Co s tím máš teda?
0: No to já nevím, tyjo. Tak jako,
1: co ti to píše? To,
0: no teď se to právě nerozsvítilo.
1: Takže v pohodě. To je jenom planý podpad.
0: Neřekl bych, ještě tam musím jít jednou a musím se podívat pod kapotu, víš, jestli náhodou nechybí voda v chladiči.
1: Jo, tohle čekáš, že tam najdeš.
0: No, dobře. Takhle, jakoby podívejte, já vám to řeknu na rovinu. Já jakoby umím auto řídit, umím řídit autobus, dokážu řídit tramvaj, jo, jako těch věcí, co já dokážu řídit a mám na to oprávnění je dost. Ale přiznám se, jo, jsem to prostě já, obyčejný Janek, a ty věci neumím opravovat, jo, takže jakmile ta technologie na mě vyskočí nějakým jako příkazem nebo nějakým jako něčím, co by mě mělo jako upozornit na to, že něco není v pořádku, tak já už jako začnu stresovat, protože já nevím, jak to řešit. Naštěstí teda, musím říct, Moni, že se mi rozsvítila jakoby kontrolka chladiče, jo, jako teploty, a svítila červeně a psala stop, takže z toho jako odvodím, jo.
1: To jsi zvyredukoval, že
0: to asi jako
1: jasně,
0: není na pokračování výzdy.
1: Dneska,
0: tak,
1: jasně,
0: tak, aha. Tak. Ale jakoby, co dál? Tak to už nevím.
1: Jednou... No a je dobré teda, abys otvíral tu kapotu, když nevíš, co s tím.
0: No tak já se podívám, jestli tam je ta voda.
1: Jenom podíváš, dobře, no.
0: Jednou vím, že se mi podobná věc stala, takže to není pro mě úplně cizí a tehda mi praskla nějaká hadička a celá ta voda vytekla jako pod kapotu.
1: Jo, to je
0: jako, no, to je právě, jo. A s tím jako nemůžeš pokračovat. Ale teď si myslím, že nic nevyteklo, jenom tam té vody je málo. Ale nevím, musím se na to ještě podívat. Prosím vás, kdyby tady náhodou byl takhle po ránu nějaký mechoš, tak ať se ozve.
1: Okruhu, fabriku.
0: A nejlépe, ať přijede. No, přesně.
1: My máme odzkoušeno, že jako není to daleko z Mariánek ani, jsou lidi, co to zbíhají pěšky.
0: No, dá se to.
1: Když teď vyběhnete, tak tady za 15 minut budete, co? Přeslávku.
0: Prosím vás, buďte tak hodní, protože já potřebuju to auto, jako nutně. Jo.
1: No ale počkej, to je to auto, o kterém ty jsi říkal už před 2 lety, že ho budeš měnit.
0: No a co?
1: No ne, já se jenom ptám, jestli je to teda pořád to, co už víš, že bys měl vyměnit.
0: Jakoby je, no.
1: Je, no tak to v tom případě ho chci pochválit, teď, že drží, protože už před 2 lety jsi říkal, že s ním skoncuješ.
0: Právě, teď potřebuju vyměnit jenom vodu v chladiči, možná celý chladič, jo?

0: Plavej.
1: No, ty budeš dneska plavat.
0: Já budu hodně plavat.
1: Ale jsou šikovní, už tě tady radí přes WhatsApp našeho rádia, co s tím, takže on zase domluvá, jak vyřešit svoje auto.
0: Mm-hmm.
1: Ale tak, když to vyřešíme, děkuju. Tak bychom se mohli zaměřit i na jiné věci.
0: Když to, hele, Moni, něco ti řeknu, když to vyřešíme, tak tě svezu.
1: Jo, to si
0: a dneska tě svezu, jo. Kam budeš chtít. Kam bys tak jako chtěla?
1: Já
0: co?
1: No, vidíš to.
0: Ale no, tak a není problém, ale kam do Polska?
1: Tým, já se spokojím s Varšavou.
0: Tak to už maličko problém, no, je to být. Jako podle mě nestihnu v časovém presu, který
1: no,
0: mám.
1: Tak ale nesliboj, já mám pojízdnou MHD a od zítřejšího dne ke všemu pojede zase tak, jak jsme zvyklí.
0: Ano.
1: Od čtvrtku.
0: Výborně.
1: Už by měla jezdit, to znamená, zase budeme potkávat krásné scenérie Dolní Vítkovy.
0: Tak sláva.
1: Já už ani nevím, jak to vypadá ten areál.
0: Krásně.
1: No,
0: tak je to
1: člověk
0: pořád,
1: se odvykne.
0: Je to pořád krásné.
1: Ale co já budu v životě
0: rezavé,
1: dělat?
0: Rezavé, takové jako velké. Aha,
1: ale pěkné. Co já budu v životě dělat s tím ušetřeným časem?
0: Jo, co,
1: máš hlavně každý den aspoň tak 5 minut ušetřených na objezdu.
0: No právě, tak to můžeš Honzovi připravit kafe každé ráno.
1: Jo, vidíš to.
0: Ale víš, co mě napadlo? Mně spíš no, jako co? Napadlo, že co spíš budeš dělat s tím, že jako nebudeš jezdit přes Mariánské náměstí, protože Mariánské náměstí to je zážitek,
1: no,
0: podle mě.
1: No a víš, co je zvláštní, že za tu dobu, co to tam takhle jezdí, což je měsíc a půl asi,
0: no, je to.
1: Tak jsem tam zastavovala, abych cíleně vystoupila jenom jednou. A to, když jsem potkala náhodou kamarádku v tramvaji, která se tam přestěhovala z Radvanic a pozvala mě na čumendu do svého, mimochodem, perfektního bytu i s jedním patrem navíc.
0: Ale.
1: Jo, a ještě se střešní vyhlídkou.
0: No,
1: jako.
0: Tak to je život,
1: tak,
0: teda.
1: No, byla jsem tam poprvé a naposled, už tam nechci, jo, takový vypomený byt.
0: Tě to urazilo.
1: Tak to bylo jedinkrát, kdy jsem já využila toho, že to prostě objíždí, takže mě vyhovuje, že se vrátí ta trasa zpátky.
0: No,
1: to o tom žádná.
0: Je to rychlejší prostě, je to rychlejší a je to pohodlnější. Mě to přes ty Vítkovice taky moc jako nebavilo, nebo respektive jako přes toho 1. máje. No,
1: jo, jo, jo.
0: No jako jo. I ty Mariánky, no, je to tam... Jo, je dobře.
1: Jo, ale je spousta lidí, kteří možná budou plakat, protože se mnou v to tramvaji jezdí ti, kteří vystupují ve vagonce. Jo?
0: A nebo dům energetiky třeba.
1: Tam je zastávka,
0: jo, ale máš
1: vagonka,
0: pravdu, ano.
1: A oni tam jedou na směnu a jim to vyhovuje, že jim to zatáčí, protože jim to stojí přesně před tím.
0: Před prací tam normálně jezdí tramvaj, co 6-7 minut, myslím,
1: jako
0: ve špičce, co 5, no právě na vagonku.
1: Jo.
0: Tam jezdí jenom trojka, jako teď... 12, pokud se nepletu.
1: No, nejezdí tam každý spoj a ti, co jedou se mnou právě, Smíškovic,
0: no.
1: Chápej.
0: No tak ti úplně, no
1: tak
0: jasně, no,
1: úplně
0: ti musí, no jasně.
1: Takže ti jsou zase naštvaní, že se to vrací zpátky, no. Že? Pochopit,
0: ale jo, ne? Tak v klidu. Hele, končí tato výluka, začne brzo nějaká jiná. Navíc, teda já můžu jako potvrdit na 100%, že opravdu od zítřka se bude jezdit přes Vítkovickou ulici, protože včera probíhaly zátěžové testy,
1: aha.
0: Jo, nově položených kolejí.
1: A unese nás to.
0: A unese tě to, je to tak.
1: I se snídaní a obědem.
0: A i možná ještě večeří včerejší, jo, takže jako jo, je to v pohodě, ale pozor, je tady jedna velmi, jako velmi důležitá zpráva, kterou by měl cestující městské hromadné dopravy Ostravy vědět, jo, a to je ta, že zhruba do půlky října nebudou tramvaje obsluhovat zastávku Don Bosco. Pozor na to, jo?
1: Abyste jako přežiju, jako, já osobně to přežiju.
0: No, abyste nebyli jenom jako v šoku, jo? Že prostě ona to profičí. Prostě ta zastávka ještě neexistuje. Ona
1: dobře.
0: Se musí teprve udělat, jo?
1: Chápu.
0: Tak je tak jako pro vaši informaci. No a další informace doplníme za chviličku, protože teď nesmí chybět povinný reklamní výsek.
2: Že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
3: No, super.
4: Co no, super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
9: Je, tam je dinosauří mláďácko!
10: Mimino Stegosaura!
11: On chodí!
12: On je živý!
9: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
13: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
14: A dívejte, tam je ten velký!
15: Ten má krk až do nebe!
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!

0: uzavřít teda, ať máme z toho nějaký výjezd.
1: Uzavíráme, úplně v pohodě, nebo teda jako zatím doufám, že je všechno v pohodě.
0: Okay.
1: Hele, voda tam je, to znamená, že můžeme mým odborným okem automechanika úplně jakoby zrušit variantu, že by od někud ta voda jako tekla, jo? Že by byla prasklá hadička, nebo nedej bože přímo ta vana. To ne, je to v pohodě, voda tam je, ale vody je málo. Vody je málo, no ale víš, to je globální problém, vody je málo jako všude, takže
0: naštěstí máš poradce Romana na našem pracovním WhatsAppu, takže díky on tě když tak jako navede, takže děkujeme Romanovi, že zachránil celou situaci a možná Perník bude dneska stále pojízdný, co ty jako víš.
1: Romčo, je to okay, tak, já ti fakt jako moc děkuju, je to perfektní a volal mi dole kamarád, jo, a když jsem koukal zrovna pod kapotu a říká, ty jsi mamlas, jak to nemůžeš poznat, ty nekontroluješ vodu v chladiči, a já říkám, ale jo, tak promiň, já jsem jako...
0: Před dvěma lety jsem to dělal.
1: No, já jsem to naposledy jsem to doplňoval, když mi vytekla, tak jako ty jsi fakt jako vůl, já to nechápu, s kým se to vůbec bavím. A položil mi to. Takže já si říkám jako díky moc za ty dary, za kamarády, které mám, to je totiž jako feedback k tomu, abych jako opravdu na tyto věci myslel. Jo?
0: Fajn, takže teď vlastně... Si
1: teď
0: to
1: je to pohodě, no, jako po rádiu zajedu koupit tu růžovou vodu, doliju to a je to v pohodě, teda doufám, a pak tě můžu odvést klidně do Varšavy.
0: Ne, hele, v pohodě, já myslím, že se jako vystačím.
1: Co, ty se bojíš MHD, auta, které nemá chladící kapalinu?
0: Ale tak trošku
1: kapalinu.
0: Se jako bojím, no.
1: Nemo, ale kde, no, kdo se bojí, nesmí do lesa,
0: no,
1: jako.
0: No, přesně tak, tak já tam taky ani nepůjdu.
1: Jo, tak.
0: Zůstanu raději ve městě, no, tady,
1: tak,
0: v tomhle.
1: Tak, zůstaň, tak dobře, zůstaň. Mimochodem, Ostrava je... Je
0: co?
1: Město, jo. Je to třetí největší město a teď jako kolem ní se motá tolik jako diskuzí před blížícími se volbami, jo.
0: Tak jako před každým městem,
1: no,
0: jo.
1: Je to jako... Je tak to... nějak jako jsem si toho všiml a já jako to nechci rozebírat, já jako politiku nerad rozebírám v rádiu, ale jenom jako jsem chtěl říct, že to vnímám, že to jako vnímám.
0: Že bys potřeboval více autoservisu,
1: no,
0: nebo?
1: A jsou, ne, naopak,
0: spíje,
1: jako, jsou politici, kteří říkají, jo, že třeba centrum Ostravy není pěkné a kandidují, aby byli primátorem tohoto města. Já nechápu proč, proč chtějí být primátorem města, jo, které podle nich není pěkné. Teď to nedává smysl.
0: Aha, a to jsem ani nezaznamenala, že...
1: No, já jsem to zaznamenala
0: včera. Že by někdo hlásal, že Ostrava není hezká.
1: No, to mě je centrum města, prý, že není pěkné a reprezentativní a že to chce změnit. To je jako pěkné, že to chce změnit, ale vždycky mě bylo říkáváno, na všem zlém hledej i něco málo dobrého. A věř mi nebo ne, já bych i na tom přívoze, i na té Muglinovské bych našel dobré věci.
0: Tolik kandidát číslo 9. Pro další volby asi evidentně ne.
1: Jo, no, tak.
0: Připravej si půdu.
1: Já se do politiky nechystám.
0: To
1: já nemám zapotřebí. Ale je pravda, že paní učitelka na základní škole, Věra Kocianová, já jí zdravím, já jí mám moc rád, jako teď zpětně, vždycky říkala, Honzo, jestli ty nebudeš herec, tak budeš 100% politik.
0: A zatím nic, jo?
1: A zatím
0: ani
1: nevychází
0: jedno,
1: ani jedno. I know it ain't pretty when two hearts get

0: Prosím tě, tak máme tady vzkaz od našeho Housky a píše. Jste mě zaujali debatou o Hezkém centru Ostravy a tak jsem vytvořil pro pobavení anketu interakce v aplikacích. Takže možná jako máte možnost se kromě Pernického vyjádřit i vy. Kdybyste měli zájem, jo?
1: Jistě, vyjádřete se. Byť je to možná neuvěřitelné, tak centrum Ostravy bohužel nemá tolik obyvatel jako třeba Obvodych nebo Poruba, jo, a tak dále, to víme. A je to škoda, ale pozor, já si myslím, že jsem povolaný a můžu mluvit, Moni, protože já v centru Ostravy bydlím. Už třetím rokem jsem občan, jo, Moravské Ostravy a Přívozu.
0: Občan. Regulárně tam máš trvalé bydliště.
1: Ano, okay. Jsem regulární občan a musím říct, že já jsem ve svém obvodě, ve kterém nyní bydlím, jako spokojený. Mně se tady bydlí dobře. Mě baví na tom to, že prostě jsem v historické části toho města, mám všechno všude blízko, jakoby opravdu mi to vyhovuje.
0: Historické části Stodolní, jo? To už tomu říkáš historie.
1: Promiň,
0: no je
1: jsem,
0: fakt,
1: ne,
0: že je to dávno.
1: Tak jinak, tak jsem kousek. Je to dávno, co to fungovalo. Ale ne, tak promiň, omlouvám se, já se opravím, jsem kousek od historické části města.
0: Ale jako Honzíku, zase fakt, že doba na té Stodolní té slávy, tak to už je.
1: No je to historie,
0: zpátky,
1: to je pravda.
0: Takže asi, jo, jako, takže že můžeme jako uznat, že bydlíš v historické části.
1: Děkuji, já jsem si to jako myslel, že to tak je ve finále, no. Jo, takže no, prosím vás, pojďme jako se popošoupnout trošku dál, jo.
0: Aleluja.
1: Anketu si klidně nechte, ale nás teď zajímá, co byste chtěli dneska zahrát? Jukebox Fresh Radio. No a buďte vybíraví, klidně buďte, protože tohle je poslední jukebox v tomto týdnu, který ovládám já. Jo, abyste věděli.
0: No ovládáte
1: zítra
0: ho vy, ale necháme ho přitom.
1: Tak jako já, který nakonec vybere tu správnou písničku. Zítra no, už to bude na Monči a pozítří.
0: Poslouchej, třeba si někdo napíše konkrétně a budeš mít poradnosti.
1: Tak ať klidně. O tom to je. Jukeboxy. Pošli hlasovku. 77 337 136. Jukebox Fresh
2: Radio. Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přijít přechod.
5: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů horce nepouští, takže se bojím.
4: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
6: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
7: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
9: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
10: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
11: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
4: Bon appétit!

0: Jukebox. Dnešní jukebox je o panu doktorovi, teda předpokládám, že je to pan doktor, protože máme ho tady v telefonu uloženého jako judr mudr.
1: Se radím.
0: No radím. Takže on je doktor?
1: Zeptej se ho, já ho taky znám jako judr mudr pudr.
0: Pane doktore, tak my teda dneska čteme váš vzkaz, který přišel v rámci jukeboxu.
2: Jukebox, Fresh Radio.
0: Dobré ráno, ahoj, poprosil bych tu od nohavici, co pouštěl včera JJ. Je to dost chytlavé. Jenže, já teda jako vůbec nemám ponětí, jakou písničku JJ pouštěl, no. Jo. A předpokládám, že JJ to nezapsal.
1: Tak mrkneme na to.
0: Do svých análů.
1: Ne, tady řešil nějakou německou DJku, křižení D1 a D2 u Brna.
0: Aha.
1: Vojenskou policii, která zasahovala, proč ještě není smlouva na nové bazaly a... Hobaři, pozor, v Beskydech je 5 medvědů.
0: Jo,
1: takže tak sorry, ale nevíme
0: ale
1: teda.
0: Javorovo vysílání je velmi pozitivní, teda to z toho plyne, jo. Jako, to bych chtěl poslouchat teda. No, já už jsem tu byl, Jarek. Aha, tak už to máme, pozor.
1: Tak děkujem.
0: A já měl nachystanou těšínskou, sakra.
1: Já? Tak dej nám chviličku, judře, budře, pudře, my jsme velice rychlí, kreativní, my to tady jenom...
0: A to není ale novinka, jak píši, to je rok stará věc, prosím
1: tě. Tak Javor to má možná jako
0: tak Javor, možná jo, je to možné, ale dobře, tak jo, tak nohavica připraven. Dneska teda tak trošku netradiční jukebox, dáme si Jaromíra Nohavicu a písničku Já už jsem tu byl.
1: On tam rapuje?
0: Já
1: na to se odkazuje nějak veve, tak uvidíme.
0: Že tam rapuje?
1: Nevím, repující nohavica píše.
0: No tak...
3: No přeci jutr mudr pudr fudr by poprosil, já už jsem tu byl, od Jarka.
1: Aha, super, no tak díky, že to víme.
0: Jo, tak pane doktore, děkujeme. Tak jo, tak dnešní jukebox je tady jasný, jestli tam Jarda rapuje, se ovšem dozvíme za pár málo okamžiků. Toto je středeční jukebox Fresh Radia pro jutr mudr pudr. Dobré ráno!
2: Jukebox Fresh Radia. Já už jsem tu byl kdysi dřív, ale kým to jsem zapomněl. Já už jsem tu byl kdysi dřív, ale kým to jsem zapomněl. Já už jsem tu byl, ale čím to jsem zapomněl. Jako když se otočí kolotoč okolo mě a ze všech tváří kolem jedna rozmazaná tvář a na stupínku s megafonem kolotočář. Křičí dámy páni další jízda, ať to fičí, ať to hlízda, ať to jede, ať to letí. Pozor děti, dejte bacha, nastupujte po 10. Vojsko polovica, drahé polovičky, nic. Já už jsem tu byl kdysi dřív, ale kým to jsem zapomněl.

0: Mě teda jako zajímalo, kam ona pořád padá, ta Kylie. Víš, a už je to 2 roky hit a ona pořád padá, jako, tak já nevím.
1: Třeba padá z nebe, takže cesta dlouhá.
0: Ale tak to je moc dlouhá, aby padala 2 roky, to padá z Marzu, ne? Nebo já nevím.
1: 2 roky už padá, jo.
0: No tak 2 roky, tak podle mě už to je tak možná 3.
1: Myslíš, že to je 3 roky,
0: já si myslím, že to už je 2023. Padám, fakt, padám, Kylie Minogue.
1: No, tak
0: schválně koukni, ale... tohle dohledej, protože to vyvrtá hlavu. Já si myslím, že jsme si to zpívali už fakt jako 3 roky.
1: No, mi se zdá, že to hrálo, když my jsme spolu začínali moderovat a no, to si myslím, to máš,
0: tak to jsou
1: 2 roky to byly teď. To,
0: no tak padám, padám, ne?
1: Tak padám, padám.
0: Padám, padám, Kylie 2023, říkám já.
1: Jo, jo, jo. 2023, květen.
0: Duben, květen, dívej na to, no. Jo, jo, mám to spojené s jednou jako takovou
1: akcičkou,
0: hezkou,
1: jo,
0: milou
1: vzpomínkou.
0: Vzpomínkou, dobře, přesně tak. No.
1: Tak,
0: tak snad už spadne a snad spadne dobře. Pojďme se podívat, kdy naopak nám spadnou teploty venku.
2: Počasí. Počasí. Počasí. Počasí.
0: Ještě než začnou ty teploty venku padat, tak buďte v klidu, dneska poslední, řekl bych možná i letní den.
1: Nestráž.
0: Zatím, dobře, pardon.
1: Já očekávám,
0: pardon,
1: babí léto,
0: pardon,
1: já se těším prostě.
0: Pardon.
1: Nejkrásnější čas.
0: Já si možná myslím, že to babí léto je právě dnes, jo, protože maximální teploty v Ostravě a okolí dneska 25 až 26 stupňů Celsia, bude jasno. Později na večer spíše oblačno i s možností nějakým tím lokálním deštěm. Na horách dneska bude polojasno, pršet by mělo k večeru taky a ty maximální teploty například v Beskydech dneska zasáhnou do 22.
2: Fresh zprávy. Fresh zprávy. Fresh zprávy.
1: Nejprve připomeneme, že MHD z Dubiny i Výškovic pojede do centra Ostravy od čtvrtka po původní trase. Hurá! Téměř 100 let starý dům v Kunčičkách původně sloužil jako bydlení pro učitele sousední školy. Teď se ke školství vrátí. Slezská Ostrava zahájila jeho kompletní rekonstrukci. Zaplatí ji ze svých zdrojů. V budově vzniknou 2 třídy mateřské školy, každá pro 26 dětí. Bývalý fotbalový brankář a dosavadní sportovní ředitel Baníku Ostrava Luděk Mikloško nebude mít veřejný pohřeb, jak potvrdil i klub, jde o přání zesnulého. Pietní místo na Bazalech bude přístupné do neděle 20. září. Úřadující vícemistr Třinec odstartoval nový ročník hokejové extraligy výhrou. Předehrá se prvního kola na ledě obhájců bronzu Karlových Varů 2-0. Gratulujeme.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Snad se bude dnes dařit i klukům ve Vítkovicích. 17 hodin 30 minut začíná duel s Kladnem v rámci extraligy. Teď se ale podíváme, jak se daří vám řidičům na silnicích. V Ostravě zatím teda klid, děkujeme. Ale komplikace se dějí aktuálně v Nošovicích na Frýdecko-Místecku, nedaleko Trenčína. No, nemám tady žádný záchytný bod, prostě víceméně ve středu obce po hlavní silnici 477-4 se srazily 2 osobní auta. Buďte opatrní, projíždějte opatrně, protože ta nehoda se stala v takové jako točivé zatáčce, tak abyste náhodou do toho nevletěli. A další informace posílejte na náš WhatsApp nebo telefonní číslo 77-337-1036.
2: Doprava?
3: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz

0: Vašky v Ostravě a Šenově.
1: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
6: Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Carolina. Přímo naproti fórum Nová Carolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
5: Vyhrávej skvělé ceny.
7: Ráno má chutnat.

0: odpoledne ti Míše a málem splnila přání. Já se ještě pamatuju, když my jsme vysílávali.
1: Jste vydlívali ještě spolu,
0: ne,
1: jo?
0: Ne, nebydlívali. Honziku,
1: to jsou přeřeky,
0: takhle malý ten
1: nevím.
0: Svět není.
1: Jasno, to jsou vysíla... přeřeky.
0: Už můžu.
1: Tak
0: když jsme vysílávali v Karolině ještě, tak ty si párkrát prchal z vysílání dolů. Jestli si pamatuješ, do Poltravy nascháněl si tam to tvoje hrozno. S příchutí cukrové vaty. Ano. Tak jsem ti chtěla jenom říct, že včera odpoledne tady byla Michaela, přišla, stavila se předtím do obchodu a představ si, že ona to hrozno našla konečně na pultek, protože ty si několikrát vycházel, vím, že docela urputně si to chtěl zkoušet, jo. Ale neměl si to štěstí, tak ty už to ochutnal nebo ne?
1: Je pravda, že tehda já jsem, jako to byl fenomén, víš, to každý natáčel a všichni byli páv z toho, že to hroznové víno jako vážně chutná jako cukrová vata.
0: No.
1: A je to fakt, jak říkáš, no, už to bude víc než 2 roky, ten trend je pryč a teprve až teď, stejně jako Michaela, jsem si všiml v obchodech, že se to prodává docela volně a že je toho docela dost, jo.
0: Protože ty jsi s tím vytasil, ty jsi šel celkem na jistotu, jako by si proto rovno do toho obchodu šel, takže ano. Ty jsi to jenom viděl na sociálních sítích a zkoušel jsi to dohledat tady u nás v českých obchodech.
1: No, ono to jako bylo k mání v českých obchodech, to točilo, to točili normálně jako Češi, jakože influenceři, ale já na to nikdy neměl štěstí a opravdu až třeba poslední 2 měsíce si toho v obyčejných obchodech všímám i já, že to tam je.
0: Tak jsem ti chtěla říct, jestli jako si myslíš, že ti Míša s tímhle poznáním pomůže nebo nepomůže.
1: Já už jsem chytřejší, já už jsem dospělejší a já už asi nepotřebuji hroznové víno s příchutí cukrové vaty.
0: Ale to je dobře, jestli možná najdeš včerejší best.
1: No mám to připravené, mě
0: prostě
1: to zajímá.
0: Už nic nebudeme říkat a
1: poslechneme si to.
2: Maro, já jsem byla v obchodě, než jsem sem šla.
3: Jasně.
2: A měli tam hrozny, měla jsem chuť, že si vezmu. Byly bez semene, tak ty jsem nebrala, já mám raději prostě klasiku, já nevím, já tady těm upraveným úplně nevěřím.
3: Ale já jsem je měla jako úplně špatné, to není.
2: A většinou jsou sladké hodně, no.
3: Jsou, no.
2: Ale víš, co tam měli? Já jsem byla fascinovaná. Tam měli hroznové víno. Jako nebylo to extra drahé, ale s příchutí a teď se podeř, jo.
3: Mm-hmm.
2: S příchutí, hroznové víno, zelené. Cukrové vaty.
3: Ne.
2: Jo. To tam měli, já jsem byla jako spíš znechucena. Jak to asi chutné, já jsem to prostě nevzala.
3: Já
2: jsem si říkala, jako mohla bych, abys to vyzkoušela, ale...
3: Já se obávám toho, že nám tady začínají dávat nějaké zmutované potraviny.
2: No to už dávají asi dávno. Ale jako, ochutnal bys to, řekni.
3: Ne, asi ne.
2: Já taky právě ne. Best

0: co z toho plyne?
1: No že nic, jo. Stále nemáš poznání prostě. Nevíš, no. Musíš hledat dál.
0: No nic, tak já asi tím, že jakoby ve středu je dnes, ale ve čtvrtek a v pátek tady nejsem, tak já teda na pondělí se budu snažit takové hroznové víno sehnat, abychom my mohli ráno prostě ochutnat.
1: No a nechceš, když máš teda jako čtvrtek, pátek volno, nechceš se ho ochutnat v tom jako volnu, aby jsi to dostatečně vychutnal v nějaké příjemné poloze
0: tak, počkej,
1: pro tebe, ležmo třeba.
0: Příjemné poloze, prosím tě, když bych mu nechtěl, tak příjemné poloze můžu ochutnat i tady, ale jiný, jako počkej, jinak, ty nechceš ochutnat
1: ale
0: hroznové?
1: Ale mě to jako neláká, já mě mi stačí, když ty si splníš tu svoji vizi a to přání, po kterém si tak prahnul ty dva roky zpátky. No. Když se uspokojíš, ideálně jako chuťově,
0: dobře, ale,
1: když ti to bude chutnat.
0: A tak víš, že tohle je náš jako společný zážitek, jako je. My jsme
1: tak
0: to
1: přines
0: řešili.
1: Kuličku, no, tak, když ti zůstane, když to ne,
0: kuličku, tak já prostě donesu celé balíní, jo,
1: dones,
0: a
1: no.
0: Pak celé balíní prostě spolu zkusíme, já nechápu, jako proč, jo.
1: No ne, tak
0: prostě,
1: jako klidně dones, já jenom narážím na to,
0: to
1: jako aby skupoval.
0: A třeba budeš překvapená.
1: Mi jde jenom o to, že když to koupíš dneska, tak jako do pondělka to hrozno tě odpochoduje, že?
0: No ne, takže já to koupím v neděli. Pojedu v neděli do obchodu.
1: Myslíš, že si budeš mít čas jako v neděli lítat po obchodě?
0: Jo, zkusím.
1: Pro mě za mě, tak
0: zkusím.
1: To dnes hokej.
0: Po hokeji si jdu do obchodu a vezmu hrozno a zkusíme tady
1: jo,
0: spolu.
1: Jo, tak slyšeli jsme. Tak
0: ale
1: uvidíme,
0: jako nezaručuju to, jo.
1: Já už je to tady, no. Tak teď už tě poznávám.
0: Jako pozor, jo, opatrně. Zas jako já mám před sebou náročné dny, to musíte pochopit. Já jsem ti z toho začal vykát prostě.
1: Chápeme.
0: Jo, takže děkuju. Tak jo, tak já to zkusím. No. Tak, a kdyby jsi to vzpomněla Moni náhodou, tak
1: jasně,
0: to můžeš říct i klidně.
1: Jo, klasika, dobře.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně-divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
4: Fresh Track. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track. Fresh Track.

0: Paradise, to je pěkná písnička, která právě teď hraje v éteru Fresh Radia v rámci ranního Bon Appetitu. A my se přetáhneme, Moni, do pěkného tématu, které by se ti mohlo líbit, protože je, jako řekl bych, no vlastně není úplně pozitivní. Takhle, to, o čem chci mluvit pozitivní je, to je rande, jo, mezi jako dvěma muži, ženy, ženy, ženy, muž, muž, to je vlastně úplně jedno, v jakém podání to rande bude, jo, ale pozor, tady dochází na jedno velké téma a to, kdo by to rande měl zaplatit. Líbí se mi, že mlčíš, protože...
1: No, já právě čekám, jestli z toho ještě něco vyvstane, jestli máš přímo jako na mě nějakou otázku nebo dotaz.
0: Mm-hmm. No, takhle, rande je pěkné, jo, když vůbec jako vznikne. To je jako jasné. Když se dva zalíbí sami sobě a mají potom tu potřebu na to rande s tím dotyčným jít. To je pěkné. Tak, pozor, teď si vem, že jdeme třeba do restaurace, jo? My dva třeba. A jdeme do restaurace.
1: Ale je to rande, není to kamarádská schůzka.
0: Ne, je to rande.
1: A to rande, protože vy to máte jinak, vy mladí. Mě když jako kluk pozval někam, tak já jsem se nepotřeboval ujišťovat, že je to rande. Já jsem tu tak pochopitelně brala.
0: Jo,
1: ale vy prý si to musíte předem říct, že spolu třeba chodíte, nebo že to je rande.
0: Ty jsi to teda jako automaticky považovala za rande, jenom když tě nějaký chlap pozval na oběd třeba?
1: Když to byl chlap, který byl z pracovního styku, tak ne, ale pokud jako ke mně někdo přišel nějaký muž a pozval mě na schůzku, tak jsem předpokládala, když už jsem na ní kývla,
0: že
1: tam je zalíbení, jo, že to je rande.
0: Dobře, to je jako dobré vědět, děkuju ti za to, dobře.
1: My jsme si to jako má generace nebo takhle, my když jsme Honzi spolu chodívali, tak my jsme si neříkali, že spolu chodíme. Jo, my jsme se scházeli a tím, že jsme se scházeli, tak jsme to považovali, že spolu prostě máme ten vztah, že spolu chodíme.
0: No tak...
1: Ale dozvěděla jsem se, jakože vy to máte jinak, vy se musíte ujistit před tím, jaký vztah mezi sebou s tím druhým máte, jestli jako to je chození, nebo je to přátelství jenom.
0: No a tak,
1: nebo spolu
0: jenom spíte. Tak než se k tomu dostaneme, tak a nepřijde ti jako důležité to mít jako...
1: Tak u nás to bylo jasné, Honzi. Jako my jsme to, mě to přišlo jenom, jako, no, tak tím... nám to přišlo jasné.
0: Ok, protože teď já si říkám a jako přemýšlím nad tím jako do hloubky více, jo.
1: No.
0: Jako přece si musí říct, tak hele, chodíme spolu nebo nechodíme, nebo jenom spolu spíme, to přece jako, to musíš vědět, ne? To musíš jako vědět.
1: No, když my jsme se scházeli pravidelně a potkávali, no, jsme si nepotřebovali říct, hele, tak my už teď spolu teda chodíme. To my jsme si neříkali. To my jsme spolu automaticky trávívali ten čas a tím
0: jste
1: jsme
0: spolu jako
1: chodili.
0: A jak jsi mohla vědět, že tě ten dotyčný nevyužívá jenom pro třeba styk?
1: No tak pokud by mě využil a nechal mě potom večeru, tak je to jasné, ale to se jako nestalo, chápeš?
0: Aha.
1: Jo,
0: no,
1: rozumíš
0: tomu. Asi, jo.
1: Jako jsou vztahy jasně, že může se to stát, jo, že jako jsou takový, co to zastaví předtím a řeknou, hele, tohle bude jenom na jednu noc, souhlasíš s tím? Jako, určitě to tak mohlo být. Já ti jenom říkám, že když jsem strávívala více času s nějakým jedním mužem, tak my už jsme to brali tak, oba dva, že spolu prostě chodíme a neříkali jsme si.
0: Rozumím.
1: Chodíme spolu.
0: Jo,
1: to
0: dobře.
1: Jsme, jako
0: dobře.
1: Nepotřebovali jsme se ujistit.
0: Rozumím.
1: Tak proto se tě ptám, jestli ta schůzka, na kterou ty teď jdeš, jestli je to teda opravdu jako rande.
0: Takhle, my jsme jako jsme předběhli, jo, protože my už jsme předběhli vlastně jako skoro do postele. My teď jdeme na schůzku jako rande a
1: je to rande.
0: Je to jako oficiální rande, pozval jsem partnerku nebo pozval jsem. Domluvili jsme se, že půjdeme na večeři.
1: Dobře.
0: Jo? A teď jsme dojedli, dobře se bavíme a přichází část placení. Tak. A teď, než se jako o tom začneme bavit, tak dáme si písničku a popřemýšlíme o tom, kdo teda vlastně by měl zaplatit, jo, případně jak, jestli se ta platba třeba nebude dělit.
1: No a víš co, a v tom se taky líšíme, protože když já jsem randívala, fakt se bavíme o letech 20 zpátky.
0: Ano.
1: Ne? Protože já jsem celou dobu s tím jedním svým chlapem.
0: Ano.
1: Tak i tohle jsme taky neřešili. Prostě já, když jsem šla s mužem, tak ten muž to platil. My jsme se nebavili o tom, jestli to jedeme na půl nebo nejedeme. V té době, kdy já jsem randívala, tak to bylo přirozené, že to platil muž. Jo?
0: Vždycky. Jasně.
1: Jo, ale teď chápu, že vy to máte trošku jinak, tak vy se podle mě normálně bavíte, ne? Hele, a jedeme jako na půl, nebo...
0: No, bavíme, nebavíme, takhle, my pustíme tu písničku a do té doby, prosím vás, frešáci, pokud k tomu máte i svůj poznatek, tak nám ho, prosím vás, napište.
2: WhatsApp 77 337 136.
0: No a do té doby, v této šílené době, třeba šílená. Protože ta doba je asi úplně jiná nakonec.
1: Právě proto se ptám, jo, měli jsme to jinak. No?
0: Tak uvidíme.

0: Tohle je Madonna, my jsme Fresh Radio. Honzi, mám tady odpovědi na tvůj dotaz.
1: Ano.
0: Jako první vezmu odpovědi Romana, který píše, že za mě by měl platit ten, kdo zval na to rande, ale zároveň dodává, že snad nikdy za něho neplatila žena.
1: Jasně, dobře.
0: Tak to máš nějaké hlasolíny. Tady mám, počkej, teď přeskočil další, než ti dám hlasovky od Vladimíra.
1: Ano.
0: A ten píše, vždycky by měl platit muž, pár by si měl dopředu domluvit, kdo zaplatí, ale vždycky by měl platit muž, když jde s kamarádkou, já zaplatím, ona mi svou část dá bokem.
1: Jo, tak ale...
0: Když jdu s přítelkyní, tak to vůbec neřeším a platím automaticky. Aha,
1: tak je to
0: gentlemanské
1: jako
0: gesto,
1: no.
0: Vláďa. Mm-hmm,
1: dobře.
0: A ještě počkej, další, tady se to... Člověče, to je správně, tak já na chvíličku se musím uklidnit, já ti to přepnu na ty hlasolíny.
1: Ano.
0: Jo, a než ti to otočím, tak jenom stihnu říct, prosím tě, odradím a hlasovky, jo, ať se zorientuješ.
1: Takže
0: tak jenom, ti chci jenom uvést do děje, do toho našeho, do té naší doby. My jsme to, já jsem to, říkám to v uvozovkách, měla fakt jednoduché, protože mě vždycky zval muž, já jeho ne. Tím pádem to byla jeho iniciativa,
1: ano.
0: A on se cítil být zodpovědný za to pozvání asi, takže vždycky jako by za mě ti chlapi platili. Jo?
1: Dobře.
0: Takže já jsem to měla takhle jako nalajnované, jasné.
1: Tak děkujeme za tvé
0: lajny. Neřešila.
1: Jdeme tedy si poslechnout hlas lidu.
2: Hej, Boníkoslavo, a jak jste fakt prosím tě řešili výročí a takovéhle dělenci prokotiny?
1: No to je dobrá otázka,
0: výročí.
1: Já jsem se na to chtěl zeptat taky.
0: Výročí,
1: no vy jste si totiž, ty si říkala, že vy jste si jako nikdy neříkali, jestli spolu chodíte nebo ne. To mě napadlo taky, no jak jako...
0: Jasně, ale teď se ptáš jako na co? Na výročí, jestli jsme si
1: no,
0: platili
1: začátku,
0: jako na
1: ne,
0: půl,
1: ne,
0: nebo...
1: začátku, Moni, začátku vztahu. Ty jsi mi říkala, že si, jako, že jste si s partnerem nikdy neříkali, jestli spolu chodíte nebo ne, tak jakože jak jste řešili výročí třeba, jaké to bylo,
0: jako
1: jaké
0: to
1: bylo
0: o datum.
1: No, tak Radimovi hlavně.
0: Jasně, jo, Radimovi, jo, Radio, víš to, tak to z toho vyplynulo, jo. My když jsme se začali stýkat, tak my jsme pravděpodobně brali to datum, když jsme se poprvé jako začali vídat, jo.
1: Aha.
0: A pokud jsme řešívali výročí jako jiné, třeba fyzické, no tak to jsme jako oba věděli, kdy to bylo. Víš, teď jako přemýšlím.
1: Asi to stačí
0: ale...
1: jako odpověď. Pojďme zpátky k tématu a to je placení na rande, jo?
2: Ej, tak jako dnešní doba randění je pro toho chlapa, kdyby měl si jenom platit extrémně náročná. Podívejte, jsem si stáhne Tinder, má tam, mám bilion buchet, jde na 5 randiček za týden, kdo to má furt jenom platit, jako.
0: No, jako chápu, má
2: ale
0: to
2: ne, tom,
0: jako dynamičnější, náročnější.
2: Za mě názoru, prosím, kdo inicioval rande, ten případně platí, nebo se aspoň na tom nějakým způsobem pak se podělí, nebo jakoby když to za mě ta žena iniciuje, že hele, zaplatíme to, nebo že se přispěje k tomu, tak samozřejmě je to nějaký smíšný krok, že jí zkrátka nechá. Ty vidíš, že jako jí není jako jedno, kdo to platí.
1: Okay.
0: Jo.
1: Já mu rozumím. Já mám taky vlastně akorát, když vidím, že to té ženě není jedno. Jo, jakože já mu rozumím, jak to myslí. Jo, chápu, okej. Okay. Pojďme na další hlasovou zprávu, tu posílá Daniel.
3: Čaute, hele, tak já si myslím, že to první rande by jako, mohl, jako měl zaplatit chlap, jo? Jako já jsem to tak taky měl vždycky, to první rande jsem vždycky platil. Teda pokud, jako mělo by si to dělit, pokud byste měli nějaké, nevím, osmichodové menu někde u Polreicha a slečna by tam snědla víc jak půl koně, tak asi jako, asi bych chtěl jako rozdělit ten účet, no. Jak jinak bych to zatáhl já. Čau.
1: Hele, úplně rozumím, souhlasím vlastně i s Danielem. První rande jsem pro, aby zaplatil muž, protože přesně je to takové jako to historické gesto toho, že muž je ten alfa samec a žena je ta princezna.
0: Jo.
1: Ale potom já svůj názor neměním a myslím si, že by to mělo být 50-50.
0: Ok, jo, můžete to tak mít, já chápu, že žijete v dynamičtější a jiné době, jo. My když jsme randívali, tak my jsme si nechodili denně jako vy po kavárnách a restauracích. My jsme šli do kina třeba jednou za 2 měsíce, chápeš?
1: No jo? Jasně, no.
0: Tak a trávívali jasně. Jsme většinou jako času venku. My jsme se procházeli po parcích, jo, šli jsme se projít, já nevím, na Lysou, vlak jsme si zaplatili každý sám, nahoře jsme si dali jako polívku, na tu mě pozval a bylo vymalováno, takže my jsme žili úplně, jsme randili jakoby v jiných podmínkách.
1: Jinak, no, jasně.
0: A ti chlapi byli hrdí tehdy na to, že tu ženu jako můžou pozvat, že jí můžou zaplatit to jídlo.
1: Jo.
0: Nebo takhle jsem to měla já, se kterýma já jsem se poznala.
1: Hotovo,
0: prostě no,
1: tím abych to uzavřel, co z toho plyne z toho to, že pokud jste staršího data, nechte platit muže, pokud jste mladšího data, plaťte oba.
0: Asi bych to tak jako diametrálně neuzavírala, ale myslím, že jsme se všichni pochopili, jo.
1: No, tak jo.
0: Každý se v tom najde to, co mu vyhovuje. Stejně si budeš dělat to, co chceš.
1: No je to tak, no já určitě, v každém případě, hele, ještě nám píše Roman, zdravím. My máme výročí dnes, že bych se nechal pozvat? No ne.
0: Romane, zkus to. Nech. A doufám, že budeš skourovat.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radio. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: 20 dní na společných schůzkách nás velmi vyčerpalo, rozdělili jsme se na dva tábory, to ale nevadí, jo?
1: Děkujeme ještě za další zprávy, které tady přišly, my jsme si jako poslechli, už to nebudeme všechno pouštět, takže na obou stranách prostě stojí zástupci. Už jsme od toho šli, ať se taky dostaneme dneska k tomu kvízu naopak, jinak by hrozilo, že vůbec neproběhne.
0: A já jsem chtěl říct, že máme řešení, jo. Kvíz naopak je řešení, kdy nemusí platit ani jeden, jo. Pozor na to, prosím vás.
1: Můžete přesně tak navštívit Čokobos, je to takový domov sladkosti, je to v Gateu Ostrava, to znamená kousek od Poranová Karolina. Jsou tam mini palačinky, jsou tam různé dobroty v belgické čokoládě. My když jsme tam byli s Radkem Erberem a Romanem Pastorkem, tak jsme si dávali to ovoce právě do výborné belgické čokolády a byla bílá.
0: Ano.
1: Byla potom jako mléčná a byla i taková tmavší. A ta mléčná, ta prostřední, ta jakoby, jo, ta dohnědá lehce, ježiš, ta byla výborná.
0: Toto no, jsme, tak jsme tohle, hele, tohle všechno můžete zažít i vy, klidně se svým partnerem, je to v pohodě. Když se teda zúčastníte kvízu naopak, my jenom připomínáme, že za chviličku přijde ten moment, kdy máte zavolat do studia a zahrát si ho s námi. 10 otázek špatně a pak jste v pátečním finále.
1: A ještě takový poznatek, jo. Já jsem si nikdy nemyslela, že vy chlapi máte Honzi takhle rádi sladké.
0: No máme.
1: A viděla jsem na Romanovi a na Radkovi, neměli s tím vůbec problém.
0: Vůbec. Můj taťka ujíždí na Nutelle třeba, jako jo. A normálně dokáže tu butylu za jeden večer sníst celou. Takže necháme to na vás. Za chviličku kvíz naopak, držíme palce, ať konečně ve středu máme prvního finalistu tohoto týdne.
1: Bylo by to fajn.
0: Těšíme se.
1: Už by to chtělo.

0: Radio Raní, bon appetit a nesmí chybět ani kvíz naopak. Dobré jitro, kdo je na telefonu?
1: Ahoj, tady Jirka.
2: Ahoj Jirko, zdravíme tě oba dva. Jak se máš při dnešku?
1: Dobře, a to mě sluníčko svítí, dneska to půjde.
2: Že jo, taky jo, to tak cítíme.
0: Dneska to půjde. Hele Jirko, kde se nacházíš právě teď, jestli můžeme vědět?
1: Aktuálně na Hradci nad Moravicí.
0: Hradec nad Moravicí, tam je to krásné, tak jo, hele, tak výborně. Kvíz naopak je na spadnutí, položíme ti 10 otázek, ty na ně musíš odpovídat špatně a když to stihneš v rámci jedné minuty, tak seš v pátečním finále, OK?
1: OK.
0: Tak jo, my jsme připraveni, pokud i ty řekni připraven a jdeme.
1: Připraven.
0: Jdeme.
3: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
0: Jirko, kůzle je mládě ovce nebo kozy?
1: Ty to neslyšel vůbec?
0: Kůzle je mládě ovce nebo kozy?
1: Koně.
2: K čemu slouží volant?
1: Na záchodě se to používá.
2: Aha.
0: Čím se živí kurýr?
1: Chodí na pivo.
2: Na které části těla nosíme prsten?
1: Na nose.
2: Mhm.
0: Jaké i napíšeš ve slově pliš?
1: Měkké.
2: Co je méně? 3 plus 5 a nebo 3x 3?
1: 3x3.
2: Super.
0: Výborně. Pozor, jo. Má dnes svátek Martin? Ano nebo ne?
1: Jo, jo, určitě má. Už je vstupat.
2: Kdo je prezidentem České republiky?
1: Gorbačov.
2: Dobře.
0: Ježiš. Kolik kol má jízdní kolo?
1: 60.
2: A doplň, všechno zlé je?
1: Jak se zlesa odbývá.
0: Tak, výborně.
2: No, Jirko, máš to.
0: Ale tak my máme konečně prvního finalistu tohoto týdne. Výborně. Jirko, ty máš rád sladké?
1: Mám rád palačinky hlavně.
0: No, tak výborně. Výborně, to si užiješ. Teda pokud to teda padne. To padne. Hele, tak my ti moc gratulujeme, protože ses dostal poprvé v tomto týdnu do pátečního finále.
2: Jsi sám, jo? Což je perfektní situace. Zítra, kdyby to náhodou nikdo nedal, no tak si náš jasný výherce. Pátek buď napřímo každopádně, jo?
1: Určitě, budu potomkat.
0: Tak Jiříku, zatím měj se, čau.
1: Taky, čau.
0: No tak výborně, prvního finalistu máme, zítra pokračujeme, máte jedinečnou možnost být ve finále kvízu naopak tohoto týdne. Moni, tvůj, ať to zítra zvládneš.
2: Jako co, ten kvíz?
0: No ten kvíz, no.
2: Tak pro mě to bude jednoduché, že?
0: No, já vím.
2: To ustojím.
0: Tak zítra.
3: Kvíz naopak. Bon appetit. Monika Dudová a

0: 8 hodin.
1: Počasí.
0: Co se počasí týče, tak ty nejvyšší teploty dneska v Ostravě a okolí vyšplhají do v maximech nějakých 25 stupňů Celsia a bude jasno. Potom později odpoledne spíše oblačno i s možností nějakých těch lokálních dešťových srážek. Na horách dneska maxima do 22 s polojasnou oblohou a večer spočítejte s deštěm.
2: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
3: Jako první připomínáme, že MHD z Dubiny i Výškovic pojede do centra Ostravy od čtvrtka po původní trase. Krádež kabelu komplikuje dopravu na železniční trati mezi Ostravou hlavním nádražím a Ostravou střed. Doprava může být omezená. Některé spoje musely být zrušeny. Po pachateli či pachatelích pátrají policisté. Policie doplňuje informace k pohřešované Janě z Frýdku-Mížsku a pátrá mimochodem i mimo Českou republiku. Při odchodu z domu měla oblečenou černou mikinu a taky tmavé legíny. Hokejisté HC Vítkovice Ridera začínají nový ročník Tip Sport Extraligy na domácí půdě. V Mustang aréně se v rytířském duelu střetnou s Kladnem dneska od 17 hodin a 30 minut.
2: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava.
0: Tak opatrně na cestách po 8 hodině, je toho poněkud víc. Pozor tedy v Nové Vsi v Ostravě na ulici Fričova se srazilo osobní auto s motorkářským příslušenstvím. Na místě je záchranná služba, policie i hasiči. Pravděpodobně se jedná o tragickou nehodu, tak počítejte, že ve Fričově ulici si teď v Ostravě zdržíte. A opatrní buďte stále taky i v Nošovicích, kde se vyšetřuje dopravní nehoda dvou osobních aut. A ještě jedno takové oznámení, které přichází z Ostrava Nová Bělá. Světelná křižovatka je bez semaforu, vozidlo mimo cestu, počítejte se zdržením, ale policie na místě není, tak snad to pojede co nejrychleji. Opatrně na cestách, další informace klidně posílejte na naše telefonní nebo WhatsAppové číslo 77337136.
1: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
6: Je, tam je dinosauří mláďácko!
8: Mimino Stegosaura!
7: On chodí!
9: On je živý.
6: Hoši, velké řeště s prulískami.
7: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
9: A dívejte, tam je ten velký.
8: Ten má krk až do nebe.
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
10: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to

0: Místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
2: Nejlepší snídaňové menu v metropoli.

0: tak začni.
1: Tak ty.
0: Máš dopravu? Ať ti neříkám to stejné, ne.
1: Nemám, nechceš
0: jít dopravu.
1: Tak to řeknu, to je
0: tak
1: důležité.
0: Tak prosím tě, od Davida zpráva, jedna z dopravy, že nefungují semafory na Rudné u Vítkovického stadionu a ano. Policie už řídí dopravu.
1: Mm. No tak tam tohle, opatrně, tam to není žádná sranda, a když tam ty semafory nefungují a jakože poslední dobou často nefungují, tak to tam bývá jeden velký chaos. Tak prosím vás, buďte na cestách opatrní. Já jsem právě jakoby nechtěl být tak konkrétní, ale chtěl jsem říct, že byla by škoda, kdybyste dneska museli se zdržet a řešit třeba, nedej bůh, dopravní nehodu, protože dneska začíná nebo je tolik věcí, které by vás mohly zajímat, že by to byla prostě škoda. Jednak Vítkovice hrajou první extraligový zápas z této sezóny o 17:30 a hlavně večer začíná další série Zrádců. My jsme to řešili už včera, ale já to jenom jako připomínám, abyste na to nezapomněli, protože dneska se konečně dočkáme a večer máme tady první díl.
0: A přes den můžete dělat, co chcete. Včera jsem se procházela centrem, byla podobná doba, to znamená mezi, já nevím, 10:00 a 1:00, tak jak budu i dneska v centru. A bylo tolik lidí venku, že jak Masarykovo náměstí, tak i přilehlé Jiráskovo náměstí, takzvaný Kuří rynek.
1: Ano.
0: Všude seděli lidi, kavárny plné, zahrádky praskali.
1: Nádhera.
0: Říká paráda teda.
1: Nádhera.
0: Takže dneska se to může asi zopakovat podle toho.
1: Hele, tak to má být, ale já mám z toho radost, protože prostě je fajn, že lidé využívají posledních teplých dnů.
0: No, žádná prázdná lavička, Honzi, vůbec.
1: To je skvělé.
0: Ani Ostravice.
1: Tak já si dneska taky zajdu na kávu možná, na lavičku.
0: Na kávu. Donesíš si coffee to go, nebo?
1: Coffee to go a sednu si a budu se kochat krásným městem.
0: No to se kochej, já jdu taky. Vyrazím hnedka
1: tak dopoledne. Tak spolu, ne?
0: Sedu a projít na schůzku, tak to protáhnu určitě centrem.
1: Tak mě mi bylo řečeno, že spolu nepůjdeme.
0: No, můžeme jít, ale já jako potom někam mířím. A jestli se chceš tou cestou projít, tak klidně pojď.
1: Tak jo,
0: vezmu to kolem Masarykáče dozadu.
1: Já musím to auto vyřešit nakonec, ale tak bohužel, no tak někdy jinde. Ale ono to někdy vyjde.
0: Cítím z toho útěk.
1: A já jsem se teď lekl, že bych tu kávu musel zaplatit i tobě, víš?
0: Ne, nemusel, my spolu totiž nemáme intimní vztah.
1: No, to je pravda.
0: My spolu nemáme vztah, abys musel platit, takže buď úplně v klidu, jo.
1: Tak jo, ale je pravda, to nemůžeš říct, že už jsme se jako pozývali navzájem sami
0: jo,
1: sebe.
0: Jo, jasně, to
1: zase jako
0: pozor,
1: funguje to, jo? A funguje to. Jo. Stejně jako třeba Bob Sinclair právě teď, ten tež funguje.

0: Rock'n'roll. Ne, tež.
1: To je tež co?
0: No, hitovka. A tež tam, že už je stará, ale tak ona zase tak stará asi nebude, že jo?
1: Kdo? Teď mluvíš o zpěvačce nebo o kapele?
0: Ne, Barbie jako. Girl, jako o té písničce.
1: No, no je starší o chlup než Dr. Jones, tvůj oblíbený, podle mě.
0: No,
1: jo,
0: no.
1: Že já teda mám zafixované, že Aqua poprvé a první vyletěla tady s tímhle velkým
0: asi hitem. Jo,
1: který
0: tak.
1: Se doteď hraje.
0: Honzi,
1: prosím tě, scrolluješ, že?
0: No, často. To je teda jako...
1: A teď by bylo možná fajn, aby se k tomu vyjádřil někdo, kdo je blíženec, protože jsem teď někde četla vyjádření, že ryby, když jdou spát, tak v 10 hodin si vezmu jako telefon, protože něco jenom potřebuju zkontrolovat, jo, nebo si nastavit budíka.
0: No.
1: A o půl jedné ráno už ví, jak se vyrábí olivový olej v Albánii.
0: Jo.
1: Prostě se zapomenou.
0: Já to tak, úplně to znám tohle. No, mám to dost podobně. Jako mám to dost podobně a častokrát se mi třeba stane, že i usnu s telefonem v ruce.
1: Ne.
0: No, je to tak, no. Je to tak, ale víš co, ono ani ne, jakože... Nemám problém jako ten telefon odložit před spaním, to jako mi nedělá problém, ale co se týče scrollování během dne, tak to je jako za mě ten největší můj problém, protože opravdu já si myslím, byť teda jako čas strávený na mobilu mi neříká, že by to bylo nějak jako extrémně velké číslo, jo, jako na hodiny, tak si myslím, že já mám problémy jako během dne vytáhnu telefon a jen tak prostě jako jedu a začnu scrollovat.
1: A zapomeneš, co jsi chtěl, jo, jdeš tam za nějakým
0: častokrát,
1: účelem,
0: to,
1: třeba odepsat na SMSku nebo na WhatsApp a najednou koukáš,
0: a nebo ne, prostě normálně na féra otevřu a jedu jako. Jednou jsem se normálně načapal, a to bych vůbec neměl říkat do éteru, jo, protože je možné, že nás poslouchají i policisté třeba, jo. Nebo bych mohl mít vliv na někoho, ale jednou jsem se načapal, dokonce i u toho, že jsem normálně otevřel Instagram a začal jsem scrollovat během jízdy.
1: Ale,
0: no fakt,
1: tak to
0: jo.
1: Už si závislá.
0: No, to je blbý, to je jako, je to blbý. To ovšem, ale pokud máte v plánu scrollovat třeba sociální sítě Fresh Radia, jo, tak je to v pořádku. To vám jako schvalujeme, naprosto.
1: Tak web kontroluju. Ano, funguje. Pokud byste chtěli scrollovat Instagram náš, máme ho. Facebook taky můžeme sloužit. No a pokud jste si otevřeli teď naší apku, tak děláte dobře, protože tam od 6. hodiny visí anketní otázka, jestli stejně jako tady já s Pernickým se vám líbí centrum našeho města.
0: Aha, počkej, jako fakt?
1: Ty jsi ještě nehlasoval.
0: Počkej,
1: dělé,
0: jako fakt?
1: Já už mám zahlasováno dávno.
0: No fakt, že jo,
1: no,
0: je to tu?
1: Jsem to říkala, že myslím, že jsem si dělala srandu nebo co?
0: Trošku jo.
1: Fakt, jo. To myslela vážně s tou anketou v aplikaci.
0: To je nádhera.
1: Jak to vypadá? Zatím se většině líbí centrum našeho města.
0: Podle posluchačů je na 73% naše centrum pěkné. Jo?
1: Aha, 13%
0: na 13% ne. A na 13% z části. Takže já hlasuju jakože ano, ale víme, že jsou jako věci, které je třeba ještě zlepšit. Jo?
1: Jako?
0: No, jako třeba Bublinovskou.
1: Jinak?
0: A nebo náměstí Svatopluka Čecha. To je tak krásná část města.
1: To je u toho nádherného kostela.
0: No,
1: za mě teda tam je nejkrásnější kostel v Ostravě.
0: Já souhlasím. A mně se to tam líbí taky. Ale víme, že tam jsou problémy.
1: Tam většinou nevystupujete. Tam nastoupíte buď to na hlaváko a jedete až do centra.
0: Tak.
1: A rozmyslíte si, jestli...
0: A je to strašná škoda, protože je to tam jako fakt pěkné. No. Tak
1: ale ono se to renovuje. O tom budeme i mluvit. Je tam fakt dost míst, které se vezmou pod palec a bude to hezčí a hezčí a bezpečnější a bezpečnější.
0: No, těšíme se už, aby to bylo. Tak jo, tak hlasujte, naše aplikace otevřete, vidíte a váš hlas se co? Se počítá.
2: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně-divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
3: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
4: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.
5: Bon appetit.
4: Metropolitní fresh recept, jak nahodit baterky.
5: Bon appetit.
4: Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Člověče, zase Becky Hills.
1: Jo?
0: No to už je po druhé ráno.
1: No to...
0: Já mám pocit, že tady Alík má na ní nějakou slabost.
1: No, tak ale viděla jsi někdy, jak Becky Hill vypadá?
0: Jdu se právě kouknout.
1: No, tak jako se podívej.
0: Jestli je to jeho typ.
1: Becky Hill je...
0: Becky Hill,
1: je pěkná,
0: jo,
1: zpěvačka
0: Becky Hill.
1: Pokud se nepletu, tak byla i v Ostravě v rámci festivalu Beats for Love.
0: Viděla jsem ji.
1: Dva roky zpátky.
0: Asi jsem ji viděla.
1: Je to možné, je to... No a co na ní říkáš?
0: Asi jsem ji viděla. Je jí 32.
1: No, tak to je pro Aleše úplně ideál.
0: Narozená v únoru, takže to bychom si rozuměli. Možná je taky vodnářka jako já.
1: Aha, dobře.
0: Ale nevím, jak teda... No, má takový... No má kukuč.
1: Má,
0: studentský kukuč.
1: Ale
0: no,
1: tak hlavně jako co kukuč, ale podívej se na zbytek těla. To je jako, to je kukuč.
0: Promiň, já jsem zatím sledovala jenom oči. A...
1: No, já už mám taky jako prohlédnuté, ale mě zajímá i více věcí. Jako jo. Takže Becky Hill, jo, je to
0: takže
1: odšipovná.
0: Takže to Alešovi odpustíme. Jo?
1: No tohle
0: že
1: určitě.
0: Že se zaciklil tady u téhle interpretky.
1: Nahoru, jako... Co Becky Hill, tak to hit, jo, to je jako fakt. Co si budem. A ona začala už kdysi jako dávno, protože ona se proslavila především hitem společně s Wilkinsonem, vy si pamatuješ, jakože 100% si ho pamatuješ, protože to je opravdu jako mega hit a jmenuje se Afterglow. Tohle byl vážně jako hit, dodnes je to hit a podle mě to byla i vstupní brána toho všeho, co Becky Hill zatím dokázala. Hit z roku 2013.
0: No je fakt, že ona zazářila, nebo oni víš, hlavně z doby 2012, kde se účastnila jedné talentové soutěže. Možná bys si jako vybavil nějaká videa
1: X Factor nebo něco.
0: Ne, to bylo jako Voice.
1: Aha, Voice.
0: Byl to Voice, ale tam. Tam to přišlo a potom s ní právě začala spolupracovat projektově Rudimental skupina. Víš, jako ta parta od nich.
1: Za mě asi jako nejvíc klíčový hit, který Becky Hill udělala, je právě Afterglow, ale samozřejmě těch hitů je nespočet a jejich mraky, takže co si budem, jo, jde jí to. A tento pátek bohužel on nebude ta nejlepší z rána, protože já tady nejsem, tak mě napadlo, že bychom si tu nejlepší z rána mohli udělat dnes. A mohla
0: Hill,
1: by
0: jo?
1: být na téma Becky Hill,
0: no,
1: co na to říkáš?
0: Jasný, proč ne?
1: Okay. Tak ta nejlepší strana bude už za chviličku dneska z Becky Hill.
2: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: pátku, na středu. Je to jednoduché, dneska Monika Rudová bude vybírat tu nejlepší od Becky Hill. Na výběr má 6 kousků, poměrně známých, a Moni, na tobě bude vybrat tu jednu tobě nejmilejší.
1: Rozumím pravidlům.
0: Jseš připravena?
1: Jsem připravena.
0: Protáhnutá?
1: Jsem protáhnutá.
0: Výborně, tím pádem nic nám neblokuje cestu jít na to. Toto je výběr těch nejlepších.
2: To nejlepší z rána.
0: Tohle je Becky Hill a Wilkinson, Here for you. Je to hitovka z roku 2024, pokud si dobře typuju, ale nechci kecat, takže nebudu radši říkat nic. Here for you.
1: Dobře, zaznamenávám.
0: Do protipky.
1: Očekávám, jasně, že mi ještě něco přihodíš, ať se mi to lépe ohodnocuje.
0: Jasně, jasně. Ať to není jenom dramík za dramíkem, tak do protivky tě dávám na výběr Joe Corey, Becky Hill a History.
1: Tak já kvůli vibu a kvůli té dynamice beru tady tohle History.
0: History,
1: takže,
0: OK.
1: Jo, připadá mi veselější.
0: History nebo My Heart Goes od Becky Hill a Topinka.
1: No jo. Tak beru tady tuhle a hned ti to vysvětlím, já ji mám velmi spjatou z Neapolí.
0: Z Neapolí?
1: Z Neapolí. Já ji mám velmi spjatou z Neapolí.
0: Proč Neapolí?
1: Mám k tomu jako svůj vazbu, svůj vztah.
0: OK, OK, dobře, tak jo, takže Neapol, dobře. La Dida nebo Side Effect od Louise Thompsona.
1: Oh no.
0: Ne, stará, ale dobrá.
1: Jasně, stará, dobrá, ale více se mi i tak líbí.
0: La Dida.
1: La Dida.
0: La Dida, dobře, nebo opět něco zlomeného Becky Hill, Chase and Status a Disconnect.
1: No, tahle je skvělá prostě.
0: Yeah.
1: Takže přeskakuju.
0: La Dida ne, jo?
1: La Dida ne.
0: Takže Chase and Status, Becky Hill a Disconnect.
1: Aha.
0: Rozhodnutá na 100%.
1: No zatím jo, ještě mi něco dáš?
0: Poslední.
1: Tak pojď.
0: Poslední a bude to hodně, hodně těžké. Moni, Becky Hill, Chase and Status, Disconnect nebo Wilkinson, Becky Hill a stará dobrá Afterglow. Já jsem zaškvara, já to vím.
1: No, čověče. Tak asi zůstanu. Víš co, dej mi s ní Chase and Status.
0: Disconnect vyhrává.
1: Jo,
0: seš si 100% jistá. Výborně,
1: vyhrává.
0: Gratulujeme Becky Hill a Chase and Status Disconnect, ta nejlepší.
1: Ale je to
0: z dnešního rána.
1: Je to no jede,
0: já vím, že jo.
1: Jsou velice vyrovnané pro mě.
0: Já to vím, já to vím. Pohodě, ale rozhodla ses, je to jasné, tady v celém podání Becky Hill, Chase and Status a Disconnect. Díky.

0: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Secesní restaurace Ondráž ve Svojarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
2: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
0: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
3: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
4: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
6: Moje auto mě reprezentuje.
7: Automička IMO.
6: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
7: Automička IMO.
6: Perfektně umyté auto od 109 korun.
7: Automička IMO.
6: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
7: Automička IMO.
6: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
8: Fresh Radio.

0: Na, to je krása. No nic, středa, freše je vždycky třeba za 8:55, to znamená, že pro nás tím pádem dneska odzvonilo.
1: Přesně, takže Mareka následuje, pak vy to v jasném sledu víte, mrkněte na apku, koukejte na webovky.
0: No hlasujte.
1: No, kdo ví, jak dlouho tam ta naše anketka bude, že?
0: No, právě.
1: Ať to jako stihnete.
0: Já se ještě podívám, jak vypadá aktuálně v tuto chvíli. Už tam máme 59%, že se líbí, ale pozor, 31% hlasuje, že se líbí jenom z části.
1: Ovšem ta otázka, o které asi nevíte, o které jste začali ladit až teď, tak vůbec nevíte, která by je. Je podle vás centrum Ostravy hezké? To je to, na co se ptáme, mrkněte na naše apku, dejte nám tam vědět, jak to cítíte. Ne, že bychom s tím mohli něco udělat, ale...
0: Ale budeme se snažit.
1: To dál třeba.
0: Jo, jakože, jako klidně, alespoň takhle, médium je silné, že jo? A tady tímhle můžeme to poslat přesně, jak říkáš, dál, tak uvidíme. Třeba s tím společně i my nakonec něco uděláme.
1: Třeba, i tak, ale Ostrava je krásná, já se vydávám do ulic, necháváme to na pospat s Marice a zítra se teda uslyšíme jenom sami, jako já a vy. Jo, perník si jde po svý.
0: No jo, no, tak bohužel, víte co, no, jako... Je to tak.
1: Pořád, víme, že to nebudeš, to nám stačí.
0: Tak jo.
1: Žijte blaze, hele.
0: A štědře a s freshem. Čau.
2: Bon Appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon Appetit.
0: Natasha Bedingfield ještě mimochodem, jo.
1: Andrew Tan.
0: No jo, co jiného. Tak jo, mějte se, ahoj.

0: 9 hodin.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: Ostrava dneska zažije ještě minimálně jeden takový fakt jako vyloženě letní den. Ty maximální teploty dneska slibují v Ostravě a okolí 25 stupňů Celsia. Bude jasno, spíš polojasno, později odpoledne ale více oblačno, dokonce i s možností dešťových srážek lokálních. Tak s tím počítejte a deštníky pro jistotu sebou. Pokud se dneska chystáte například na hory, tak v Beskydech ty nejvyšší teploty do 22 stupňů a bude polojasno.
2: Fresh zprávy. MHD z Dubiny a taky z Výškovic pojede do centra Ostravy od čtvrtka po původní trase. Téměř 100 let starý dům v Kunčičkách původně sloužil jako bydlení pro učitele sousední školy. Teď se ke školství vrátí. Slezská Ostrava zahájila jeho kompletní rekonstrukci, zaplatí ze svých zdrojů. V budově vzniknou 2 třídy mateřské školy, každá pro 26 dětí. Bývalý fotbalový brankář a sportovní ředitel Baníku Ostrava Luděk Mikloško nebude mít veřejný pohřeb, jak potvrdil i klub, jde o přání zesnulého. Pietní místo na Bazalech bude přístupné do neděle 20. září. Úřadující vícemistr Třinec odstartoval nový ročník hokejové extraligy výhrou v předehrávce prvního kola na ledě obhájců bronzu Karlových Varů 2-0. Gratulujeme.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava.
0: A 2 minutky po 9. taky víme, jak to vypadá na silnicích v metropoli. Pozor na komplikaci, která se stala v Ostravě Nové Bělé, kde osobní auto najelo do semaforu a ten taky skončil na zemi. Dopravu tam řídí policie, tak opatrně a pozor taky v Hlučínské ulici v Ostravě v centru, kde taktéž osobní auto to napálilo do sloupu. I tam se můžete zdržet. Další informace klidně posílejte na telefon a WhatsApp 77337136 a jezděte opatrně.
1: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov. Co budete dělat dnes večer? Televize nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
3: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show. Skandál!

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Jennifer Aniston, moja prvá obeť práve dneska, si súkromne stráži nový partner Jim Curtis, teraz prezradil, že ich vzťah funguje naozaj dobre. No to sú mi ale veci, že? Sú spolu približne rok a pol, jaj, no ešte aby to nefungovalo, že? A vraj sa stále cítia ako na medových týždňoch, to je prekrásne, my im to všetci strašne prajeme. Hádky navyše riešia pokojne, komunikáciou, meditáciou... Takže pozor, žiadna talianská kuchyňa. A dokonca skúšali aj havajskú metódu. Ho-pono-pono-hono. Založenú na odpustení a láske. Čiže keď sa pohádajú, žiadne buchnutie dverami, skôr miláčik, poď tu predýchať. Dobre, prosím vás, neberte ma vôbec vážne. Ja si z toho v žiadnom prípade nerobím srandu. Jim si už získa aj Jenniferinu partiu okolo Courtney Cox, čili Scudder, no a ja si myslím, že to je strašne dôležité. A hoci sa zdá, že vzťah je vážny, svadba zatiaľ nebude. Jennifer sa po dvoch manželstvách znovu vydávať nechce. Tak, možno už jednoducho zistila, že na lásku netreba sobášny list.
0: Skandál s Marikou. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
2: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
5: All day, every day.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Na Freši stále zdraví Marika Tošková. Samozrejme, teraz pozrieme aj do českého showbiznisu. Čerství novomanželia Dara Rollins a Pavel Nedvěd. Áno, ďalšia moja obeť. Svoje áno si povedali pri talianskom Lago Maggiore a Dara bola doslova za princeznu, ale babi doslova. Každá z nás by taká chcela byť. No teda, možno každá. Jej svadobné šaty mali 15 metrov hodvábnu, obrovskú sukňu, korzet a namiesto závoja klobúk, neskutočný modný skvost. A keď si Dara tesne pred obradom rozmyslela podpätky navrhár, Lukáš Kimlička vyťahol šiaci stroj a šaty je skrátil priamo na hotelovej izbe. Pavel zase nezapral futbalovú minulosť, na košeli mal manžetové gombíky v tvare futbalových kopačiek. Takže nevesta princezná, ženich futbalista a krajčír pripravený zasiahnuť za každej situácie. Tomu sa hovorí svadba so všetkým.
1: Skandál s Marikou.
2: Buongiorno amici. Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
4: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Fresh Radio. Fresh Radio.
8: Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
0: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10

0: Doprava. Doprava.
1: 10. hodina, pár minutek k tomu, 14, 15, 16, podle toho, v které časové zóně, respektive na kterém vysílači nás ladíte, nebo jakým způsobem, každý má jiný trošku časový posun. A v regionu máme 3 nehody, tak začneme. Ostrava, Hlučínská ulice. Kousek od křižovatky z Palackého havarovalo osobní auto a sloup. To je drzá věc, ten sloup normálně vám skočí pod auto. Další nehoda na Frýdecku, kousek vlastně přímo v Bašce, přímo v centru Bašky, osobní auto s motocyklem. A ještě jedna nehoda, tentokrát je zpátky do Ostravy, z Bodovská ulice, to znamená Jindřiška, tak na Zbodovské dvě osobní auta.
0: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
1: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
4: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
7: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
8: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
7: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
9: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
8: No, super.
10: Co no super?
8: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
10: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

see the devil down sunset in every place.

Dáme si ze startu jednu finanční informaci, která ji už ale nějakou dobu jakože veřejně známá, a to obzvlášť pokud používáte což bude Volut, tak tahle ta sice tady píšou britská fintechová společnost Revolut, ale mám pocit, že to původně vzniklo někde na východě v nějaké postsovětské zemi, jestli Litva, Lotyšsko, někde tam. Každopádně nyní tady už britská společnost Revolut podala žádost o švýcarskou bankovní licenci a hodlá v zemi investovat přes 150 milionů švýcarských franků, což je na naše skoro 4 miliardy korun. A jde hlavně o to, že pokud jí to švýcarské soudy a úřady povolí, tak tam bude moci nabízet klasické služby, což by byla tuším první země, nebo jedna z prvních, teď nevím úplně přesně, v Evropě, kde ji budou brát už jako reálnou banku, protože tady u nás taky používám už nějakou dobu Revolut, úžasné, pokud cestujete a platíte venku, tak je to neskutečné, hlavně rychlé, ale jako banka u nás pořád není, takže se snaží někde začít, tak držím palce.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Secesní restaurace Ondráž ve Svejadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
0: Vyhrávej skvělé ceny! JJ Jirka Javorský je fresh,

0: Moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio!
5: Fresh Radio.
4: Čekuj Instač a Facebook.

0: Ve své době určitě nejnákladnější umělec, co se týče koncertů, dobře? Michael Jackson, ale to už je dávno minulostí, bohužel. Nicméně u koncertu zůstaneme, protože teď se zamířím na Eda Sheerana. Možná se taky zaregistrovali stejně jako já, jenom tak letmo informaci, že vlastně ze své ohlášené tour vyhodil doslova do písmene amerického rapera zvaného Macklemore kvůli jeho výrokům k Palestině. A tak jsem si říkal, jako no, politika. No bohužel, dneska žijeme v době, kdy politika je nade vše. Jenomže jak to tak vypadá, není to úplně pravda. A jak to tak bývá, tak Poláci, protože tam má taky koncertovat, tak zveřejnili tu reálnou situaci, jak to je. A ta nezní moc pozitivně z pohledu dnešní doby a svobody, protože Ed Sheeran podlehl nátlaku amerického multimiliardáře Roberta Krafta, který mu vyhrožoval, že pokud Macklemora nezruší ze své show, tak mu zakáže vystupovat na stadionech, protože tenhle ten miliardář vlastní nějaké stadiony v Americe, v Evropě i v Anglii, pochopitelně. A to byl problém, že jo? Takže, ale aby to nebylo tak viditelné, tak Macklemore to hodil na to, že... respektive Ed Sheeran to hodil na Macklemora s tím, že měl ty výroky politické a že on se s tím nestotožňuje, proto s ním končí tu tour, která ještě vlastně ani nezačala. A teď se to rozjíždí do dalšího levelu, protože další doprovodní umělci, kteří ví samozřejmě, jaká byla situace, že ho vyrazili jenom proto, aby mohl koncertovat na těch stadionech, tak mu řekli, hele, my s tebou jezdit nebudem. Tak jsem zvědavý, jak ta tour se bude vyvíjet, protože zájem je obrovský, vstupenky jsou, věřím tomu, na spoustě míst vyprodané, ale Ed Sheeran tak nějak nemá hudebníky.
1: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: cestování jako takový hlavní trend už v podstatě pomaličku, co se týče dovolených, v tomhle slova smyslu pomaličku končí. Jsou ještě nějací takový pacienti, kteří se někam vyrazí, jako třeba my, protože tady nebudu poslední týden v září. Ale mám tady teď zprávu z letectví, respektive pro ty, kteří ještě někam se hodlají vyrazit, a speciálně pro ty, kteří letí mimo Evropskou unii, protože je už nějakou dobu na letišti i v Praze zaveden nový systém, takzvaný EES systém, který je prostě důkladnější na kontrolu a dělá to problémy z toho důvodu, že pokud letíte do zemí Evropské unie ze země, která není součástí, tak čekáte běžně až několik hodin, dokonce i na pražské Ruzyni, kde přece jenom ten formul není takový jako někde ve světě, tak i tam se čeká. A situace už je taková, že společnost třeba Ryanair se obrátila na Evropskou komisi, aby pozastavili ten systém minimálně do dubna příštího roku, aby ho prostě vychytali, udělali lépe. No jenomže se bojím, že to, co Evropská komise nebo Unie nebo cokoliv takového rozhodne, tak se velmi špatně mění.
1: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.

0: Doprava. Doprava.
1: A opět jako tradičně jsem nepřipraven, takže než mi tady najede databáze, co se aktuálně děje v regionu, tak vám řeknu, že zhruba minuta zbývá do 11. hodiny. Žádná nová nehoda nepřibyla, ale platí ještě upozornění na dvě, které už jsou předchozí. To znamená v centru Bašky na Frýdecku osobní auto s motocyklem a stejně tak v Ostravě na Zborovské dvě osobní auta.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Posloucháš Fresh Radio.
3: You must understand, the touch of your hand makes my pulse react.

0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz. JJ.

0: Dáme si jeden bulvárek, což není moje úplně obvyklá kategorie, ale dávám to z toho důvodu, že jsem registroval přes víkend na sociálních sítích fotky jedné z aktuálně asi nejslavnějších ksichtíků českého bulváru, a to je Nela Slováková, což je, pokud náhodou podle jména nevíte, ale myslím si, že ženy ví všechny a chlapi, když uvidí fotku, tak řeknou, jo, vím. Tak je to, já ani nevím vlastně, co ona je zač. Ona se nějak vzala, možná vyšla v tajence v křížovce, ale je známá tím, že žije s bojovníkem MMA, s Radkem Roušalem. A byly vidět takové fotky, kdy ona je zdrcená. Jako přiznám se mě osobně na to, že je teprve nějakých lehce 30 nad, tak přijde, že na svůj věk vypadá hodně vyžile. Ale to je samozřejmě můj názor. A už tam lidé začali tehdy psát, že jako to vypadá, že nějaký travel. Ona to obhajovala tím, že ne, že on vlastně prohrál teď nějaký souboj. A ta fotka, která se sdílala, je z šatny, kdy ona sedí vedle něj, má výraz, jako by ji měli zrovna odvést někam na nějaký nucený tábor. A vedle ní sedí ten bojovník, ten Radek, opravdu ve zkroušeném stavu. Ale říkala, že ne, že všechno je v pohodě, jenomže lidi po to začali psát, že už se stejně proslýchá, že prý ten vztah má trable. A už je to venku, přátelé drazí. Takzvaně přiznali krizi. A dokonce, jak sami uvádějí, tak v jejich vztahu to skřípe už další dobu. No? Nevím, s některýma ženama, ale samozřejmě nechci házet vinu na ní, nicméně tyhle ty vztahy těch celebrit, to je prostě peklo, bych řekl.
1: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio

Dáme, dlouho jsme neměli žádné téma z oblasti automoto a našel jsem hezké výročí, které se vztahuje ke včerejšímu dni a pustím si normálně podkres reklamy, která pravděpodobně tehdy jela i v tehdejších československých televizích. A je to mimochodem song, který teď je zase velmi aktuální, protože vyšel v nedávno v nějaké nové verzi I'm So Excited. A byl použit, věřte nevěřte, v reklamě na Škodovku, která včera by slavila 50 let, pokud by se ještě stále vyráběla, ale už se nevyrábí. Konkrétně se jednalo o řadu Škodovek 105, 120, které by včerejším dnem, nebo ne by, oni oslavili 50-leté výročí od prvního dne, kdy se představili, což znamená vlastně koncem 70, že jo? 16. 15. kterého bylo včera? 15. září 1976 se představili českým, tehdy československým zájemcům. I s touhletou muzikou, s touhletou západní muzikou na tu dobu, což teda klobouk dolů, protože mám tu reklamu puštěnou, ale bohužel se v ní nic neříká, tehdy to byla jenom o muzice. A ta Škodovka vydržela ve výrobě neuvěřitelných 16, počítám dobře, 16 let, no, od roku 76 do roku 90. Takže 14 let. Jenomže, jak odborníci říkali a říkají, největší omyl v historii české Škodovky nebo československé bylo to, že v době, kdy vlastně už se upouštělo od trendu, kdy auto mělo motor vzadu a pohon zadních kol, tak Škodovka v té době právě tenhle ten model vytáhla. Ale co se budeme povídat, rodiče ho měli, něco jsem se v něm odjezdil, jak ve 105, tak ve 120, vlastně, pak z toho ještě vzešlo Garda a Rapid, že jo? Až v roce 1990 přišel tehdy revoluční favorit. Ale na rozdíl od favorita, který si myslím, že zmizel dříve, tak ty 105, 120 člověk za týden v Ostravě jsem tam i potkává, takže evidentně frčí mezi sběrateli víc, nebo že by byli kvalitnější, těžko říct.

0: No, já se přiznám, mě to malinko začalo vrtat hlavou ty letopočty, protože se mi nezdálo, že by ten hit I'm So Excited byl až tak starý. A není. Protože když ta reklama na Škodovku vyjela v roce 1976, respektive byla představena Škodovka, tak ten song vydali Pointer Sisters až v roce 1982, takže zřejmě ta reklama, kterou jsem našel jedinou, byla až z pozdějšího data. Každopádně nic to nemění na tom, že Škodovky 105, 120 byly velkou legendou. A navíc ještě mi tady přišel jeden hezký vzkaz. Ten zní, ahoj, tuhle hudbu mám spojenou jen se žhavými výstřely, jak tam Charlie Sheen smaží slaninu. Ano, pamatuju, na břiše. Teď nevím, jak se jmenovala ta herečka. Ale prostě pamatujeme všichni, kteří zažili video.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Wanna see you dance.

Mám tady zase pro změnu jednu serióznější zprávu. Kdybychom byli na Slovensku, tak bych řekl možná i varovnou, ale tím, že se to u nás pravděpodobně zatím nevztahuje, tak jenom si to dáme jako zajímavost. Na Slovensku dnešním dnem začínají řešit novou situaci, co se týče jedné minerálky, která se jmenuje Natura. Protože jedno z dětí, které vypilo minerálku, tak skončilo v nemocnici s vážnými problémy, konkrétně s poleptanými vnitřnostmi. A slovenská policie začala vyšetřovat vlastně, kde k té vodě přišli a tak dále. No a laboratoř v láhvi z toho zbytku té problematické šarže naměřila pH 14, což podle hygieniků ukazuje na možnou přítomnost silně alkalické žiraviny. Takže je jasné, že na Slovensku se bude spouštět velké vyšetřování, jestli to byla náhoda, nebo chyba ve fabrice, kde se stáčí voda, anebo to někdo udělal záměrně. Tak jsem zvědavý, jak to dopadne.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
0: Vyhrávej skvělé ceny! JJ, aneb trocha sarkazmu ještě nikoho nikdy nezabila. JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

Jízda a cestování, hlavně tedy teď v pohledu řidiče automobilů, samozřejmě není úplně pro každého, ať už schopnostmi, dneska mi to nějak nejede, ať už schopnostmi, anebo samozřejmě i věkem, což dost často věk bývá za tou neúplně příjemnou situací, když potkáte na dálnici někoho, kdo si fičí v protisměru. Tak bych si troufl tipnout, že v naprosté většině se jedná o řidiče, kteří jsou opravdu věk 70+. A opět se to stalo, tentokrát včera odpoledne, a mám z toho i kamerový záznam, a klobouk dolů těm řidičům, že se mu stíhají vyhýbat. Konkrétně, hledám, jestli tady byl, Viník už je znám na Plzeňsku. A aktuálně 80-letý muž, už jsem to našel, 80-letý muž z Česka za volantem vozidla značky Toyota Yaris dojel na benzínku, kde se pak otočil a pokračoval v jízdě na Rozvadov. A já se divím, že těm lidem to v tu danou chvíli nepřijde divné, ale asi člověk, když má prostě mozek ve věku 80 let, nechci říct, že přemýšlí jinak. No a jako na jednu stranu jasně, přemýšlí určitě jinak, ale na druhou stranu asi už nevnímáte některé věci tak akčně a rychle, jak byste měli, protože já představu, že bych jel na dálnici proti směru, tak první, co udělám, když potkám první auto, tak mi to asi okamžitě dojde a hrknu si do kalhot a okamžitě se budu snažit někde dostat ke krajnici a tam nevím. Tam asi potom čekat na odtah, nebo já nevím, jak to funguje. Ale situace, že si klidně po dálnici šmarujete v protisměru a vůbec vám to nepřijde divné, to je na zvážení. Fresh.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
3: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Fresh Radio.
5: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
6: All day, every day.

Jeden z velkých letošních hitů teď právě dojel a my zamíříme, a to jsem normálně překvapen, k tomu, co dnes dělá poslanecká sněmovna, protože mě překvapila zpráva. A tak trošku se bojím, že je to vyloženě populistická záležitost před blížícími se volbami, protože poslanecká sněmovna projednává změnu zákona, která má zastavit každoroční automatické zdražování dálničních známek. No já si myslím, že v naší republice máme spoustu důležitějších věcí, které by měly řešit. A navíc jsem chtěl něco říct, ale musím to uvést nejdřív tak, že vlastně dálniční známky a jejich ceny rozdělují lidi na dva tábory. Ti, kteří jezdí jenom tady, jak se říká kolem komína, tak nadávají, jak je ta dálniční známka drahá. Jenomže my, co jezdíme i do světa, tak si říkáme, ježiš, ještě u nás je ta dálniční známka tak levná, protože vesměs všude ty dálnice stojí víc a navíc dost často platíte i za kilometry, což vlastně teď zpětně můžu potvrdit, když jsme byli měsíc zpátky na Sicílii, tak úsek 11 kilometrů dálnice jsem platil euro 20 po každé. To znamená za 11 kilometrů euro 20. Jo, a teď si spočítejte, když tam jezdíte do práce a zpátky, tak to máte za den 2,5 eura, takže 20-50 nějaké 60-70 korun, krát kdyby 300 dnů, no a rázem jsme někde jinde. A to počítám jenom cestu do práce a zpátky, ne to, že když jedete někam jinam večer do obchodu a podobně a potřebujete dálnici. Já jsem v té kategorii, která říká, že dálniční známky jsou u nás levné. A navíc i ty cesty máme hodně dobré na to, když to srovná člověk s některými částmi Evropy, tak tam je to utrpení. Fresh Radio.

0: Jak tady často o sobě, a nejen o sobě, ale i o kolezích říkám, že jsme na tu hudbu tak nějak víc vysazení, tak teď se musím přiznat, mám jednu velkou mezeru a tou mezerou je slovenská zpěvačka Adéla. Jediné, co o ní vím, je, že má vystoupit ve slavné show amerického speakera a showmana Jimmyho Fallona. Tak jsem se teď snažil dohledat, jestli už je datum, ale datum zatím není. Nicméně určitě se budu snažit to minimálně na nějakých YouTubech potom, popřípadně někde i online, pokud to půjde sledovat, protože pokud se nebude, to je to první Slovák, neli Čechoslovák, který v téhleté show vystupuje. Tak uvidíme, jak to dopadne.
1: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Doprava. Doprava.
1: Blíží se 12. hodina, po 12. mimochodem tady přijde můj, a nejenom můj, ale náš kamarád a taky aktuálně starosta Ostravy Mariánský Hor Patrik Ujdus na debatu. Ale ještě předtím stihneme pohled na cesty a ten je velmi pozitivní, protože region je aktuálně bez nehod, tak ať to vydrží.
2: Doprava?
0: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šen.

0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Partysud Morava.cz.
1: Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
2: Siesta.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Na Freši teď taky Ed Sheeran. Máme siestu a dnes bude se zajímavým hostem, protože k nám přišel na návštěvu starosta obvodu Mariánské hory a Hulváky, Patrik Hujdus. Vítám vás na Freši, hezký den.
1: Hezký den, dobrý den.
0: No, abyste nepřišel náhodou, protože u vás bude jedna hodně zajímavá sportovní akce, která má i hezký charitativní rozměr, tak pojďme říct lidem, čeho se můžou i oni zúčastnit 26. září.
1: Tak my 26. září organizujeme v našem městském obvodu takzvaný MH Run. Je to běh na 5 kilometrů přes Mariánské hory a Hulváky. Vybíháme z Mariánského náměstí, zaběhneme na sídliště Fifejdy, potom na sídliště Vršovců a vracíme se zpátky. Je to taková charitativní akce, protože kromě toho, že si zaběháme, tak vlastně výtěžek z prodeje těch startovacích balíčků putuje z poloviny na ostravskou zoologickou zahradu a z poloviny na mobilní hospic Ondrášek, abychom pomohli dobré věci.
0: Perfektní. Pojďme teď trošku upřesnit, pro koho je ten závod určený. Někdo už se vyděsil, říká, ježiš, běh a tak a 5 kilometrů, tak je tam nějaká bariéra nebo je to pro všechny věkové kategorie?
1: V zásadě je to úplně pro všechny, my ty kategorie nijak neomezujeme, mohou běžet i děti a hlavně jde i o to, že nemusí běžet, ten závod se dá i projít, takže když někdo není běžec a není vyloženě vytrénovaný, tak si to prostě může to projít třeba i maminka s kočárkem, máme na to 2 hodiny a těch 5 kilometrů se dá úplně v pohodě volnou chůzí zvládnout.
0: Tak to je moc hezké, v kolik bude začínat samotný program ten den 26. a od kdy se pak poběží?
1: Tak my začínáme brzo ráno, to znamená už od 7:30 budeme vydávat vlastně trička a všechen ten merch, který je na to navázaný, plus ty startovací čísla. V 8 hodin začne program a v 9 hodin je výstřel ze startovací pistole a vlastně běžíme. Do 11 je ten prostor na ten samotný závod a potom vlastně o 11:30 vyhodnotíme a uděláme si takový pěkný závěr toho dopoledne.
0: Tak to může mít fajn, navíc to počasí v září je už k těm běžcům trošku milosrdnější, než když se běží někdy v srpnu nebo v červnu, v červenci a podobně. Je třeba se někam registrovat už teď před tím samotným závodem?
1: Na našich webových stránkách městského obvodu www.mariánskéhory.cz je článek, ve kterém je vlastně přímá registrace, tam jsou veškeré informace o tom závodu, o té akci a jsou tam přímé odkazy vlastně i na registrační formulář, takže velmi jednoduše stačí vyplnit, jsou tam i QR kódy vlastně na ty platby, takže všechno je připravené tak, aby to bylo co nejjednodušší.
0: A jak to máte, vy poběžíte nebo půjdete nebo budete organizovat, nebude čas?
1: Já bych chtěl běžet, nebo spíš možná tak poloběžet, ale nejprve vystřelím teda z té startovací pistole. A tím, že na to máme 2 hodiny, tak nemusím být úplně první, jasně. Takže já se pěkně přidám do toho pelotonu.
0: Perfektní, za chvíli pokračujeme v rozhovoru. Naším hostem je starosta obvodu Mariánské hory a Hulváky Patrik Hujdus.

0: Jste na Freši, ladíte siestu, naším hostem je starosta obvodu Mariánské hory a Hulváky, Patrik Hujdus. My už jsme zmiňovali MHRAN, ještě jednou připomínáme to datum 26. září, běh na 5 kilometrů, klidně se můžete přidat i vy. No a pojďme si rovnou říct, když vás tady máme, jaké další akce se konají a dělají v vašem obvodu.
1: Tak městský obvod Mariánské hory a Hulváky těch akcí vlastních, které si organizuje sám, má opravdu hodně. Poměrně zajímavá je akce Putování se strašidly, která bývá vždycky na konci října, takže tu chystáme i letos, protože se skutečně zaměstnanci naší radnice promění v strašidla. Hezky. A je tam nejenom teda lampionový průvod třeba po venku, ale vlastně otevřeme dveře radnice a po těch chodbách, kde obvykle lidé chodí na návštěvu vyřizovat své věci, tak tam straší prostě ti lidé, na které jsou zvyklí, ale v jiných rolích.
0: Takže by mohli možná začít už odpoledne, že by tak ještě jo. Pro ty, co tam budou něco vyřizovat.
1: Už si z nás dělají legraci, že někteří se nemusí ani maskovat a převlíkat.
0: Je to tak?
1: Pravda. Ale děláme těch akcí hodně. Teďka v létě nám skončily například příměstské tábory. My organizujeme své vlastní příměstské tábory, které jsou prostě pro rodiny s dětmi taková pomoc v té době těch letních prázdnin. Mm-hmm. Na konci srpna jsme třeba měli adaptační pobyt v Chorvatsku, kde je takový zvyk, že prvňáčci naší základní školy generála Janka, vlastně než nastoupí do první třídy, tak se potkají s rodiči a se svými spolužáky u moře. Tam tráví týden a je to úplně bezva akce, protože vznikne krásná komunita, která potom má na co navazovat v těch dalších 9 letech.
0: To by se mělo zavést nějak povinně, bych řekl, pro všechny prvňáčky a jejich rodiče.
1: No, to určitě
0: by se bylo. Výborně, za chvíli určitě probereme taky investiční akce a ještě jeden zajímavý projekt, tak buďte s námi.
2: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
6: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
7: Fresh Radio.
8: Jsme metropolitní rádio.

0: jsme to tady trošku hudebně zase malinko rozjeli. Posloucháte Siestu, naším hostem starosta obvodu Mariánské hory a Hulváky Patrik Hujdus. A my už jsme zmiňovali volnočasové aktivity, zvali jsme vás na první MH Run, což je ten běh, který bude 26. září. Možná bychom se mohli podívat ještě na investiční akce, jak se třeba ve vašem obvodu daří je realizovat, vůbec jako tvořit a projektovat. Jak to je?
1: Tak musím říct, že ta uplynulá doba, která je teďka za námi, tak byla poměrně bohatá. Nám se podařilo získat poměrně hodně finančních prostředků z externích zdrojů a do těch investic jsme asi nacpali teď v podstatě, dá se říct, 3/4 miliardy korun. Takže je to opravdu veliké a z toho 300 milionů byly dotace, takže díky tomu máme zateplené domy. Zmodernizovali jsme základní školu generála Janka, udělali se opravy nějakých ulic a chodníků, takže já jsem jako poměrně hodně spokojený. Teďka vlastně dokončili jsme tu poslední akci, kterou jsme dělali. Některé ještě běží, ale tu, kterou jsme dokončili, tak bylo třeba dostupné bydlení na Strmé ulici, kde skutečně vzniklo parádních 12 bytů pro preferované profese a těším se, až se tam nastěhují noví nájemníci.
0: Vy jste vlastně sám zmiňoval i ty ulice, jak je to s tou ulicí Přemyslovců, asi jsou všichni už rádi, že je hotová, ale vím, že i našeho kolegu Jirku Javorského to rozčilovalo, jak pořád, jako říkáš, tam pořád nemůžeme jezdit. Tak je k tomu ještě nějaký dovětek nebo hodnocení celé té rekonstrukce?
1: Tak je třeba říct, že ta ulice teď vypadá opravdu lépe, než vypadala před tou rekonstrukcí, ale to, že trvala dlouho, že to bylo náročné pro všechny obyvatele, to je jako jednoznačně pravda. I naši pracovníci na radnici, já taky, všichni jsme si to vytrpěli, ale teď už je to hotové. Samozřejmě každá stavba má nějaké své mouchy. Nutno dodat, že tuto stavbu nerealizoval obvod, ale město, ale nacpali taktéž do toho strašně moc peněz a my jsme vlastně rádi, že se to povedlo, protože je to za náma, to znamená, ta doba je pryč. Máme tu ulici hotovou, vyrostou tam krásné stromy, bude tam zeleň, pracuje se tam unikátním způsobem s vodou, takže to, co není vidět, je vlastně pod povrchem.
0: Co to znamená, že?
1: No, tam vlastně dochází vlastně zadržování vody v té krajině a ty stromy, které tam rostou, čerpají potom tu vodu, která stéká vlastně z těch dešťů a je to vlastně unikátní projekt pro celou Ostravu, vlastně jeden z těch prvních, takže my jsme vlastně za to rádi. Byť jsme si hodně vytrpěli, tak je to za náma a jsem rád, že už po ní můžeme jezdit konečně.
0: Zase bude na dlouhou dobu klid a ještě až ty stromy a ty další věci vyrostou, tak to zase bude působit úplně jinak. Výborně, za chvíli zmíníme ještě jeden velmi zajímavý projekt.
2: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Tak ještě jeden vstup se starostou obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Naším hostem je Patrik Hujdus. Pojďme zmínit ještě jeden takový zajímavý projekt, který chystáte v rámci odpadu a odpadového hospodářství.
1: To je pravda, my jsme připravili projekt, který jsme pracovně pojmenovali Čistý kredit. Je to vlastně reakce na to, že zjišťujeme, že ve veřejném prostoru máme stále více velkoobjemového odpadu. Přesto všechno, že lidé mohou odvést do sběrného dvora, že přistavujeme kontejnery se společností OZO, že prostě radnice dokonce zapůjčila přívěsný vozík, aby ho půjčovala lidem, kteří by odváželi vlastně svůj odpad. No přesto všechno toho odpadu u těch kontejnerových stání nebo třeba někde v trávě je hodně. A my jsme se rozhodli na to nějak zareagovat a napadlo nás, že vlastně lidi, kteří budou odvážet ten velkoobjemový odpad do sběrného dvoru u nás v Mariánských horách na Rybářské, tak odměníme nějakým kreditem a ten kredit, že vlastně jim připíšeme na stravenkovou kartu, aby vlastně si za to něco pak mohli koupit třeba v potravinách. No a je to pilotní projekt, který chceme spustit každým dnem, alespoň zatím teda do konce roku, uvidíme, jak se to vlastně osvědčí, protože jednak tam budou lidé, kteří vlastně dostanou odměnu za to, co dělají doteďka, čili to je taková jako bonus navíc. Ano. Pak to může motivovat někoho, kdo to doteď nedělal, že vlastně to začne dělat díky těm financím. No a samozřejmě můžou se objevit třeba sběrači, kteří jako nepracují, nemají co dělat a budou sami na dvoukoláku svážet ten nepořádek do toho sběrného dvora, něco si vydělají. Tím, že to jde přes kreditní kartu, přes stravenky, tak vlastně nemáme obavu, že si za to někdo bude kupovat alkohol nebo cigarety, tak slibujeme si od toho, že se ten prostor vyčistí a že lidé, kteří do dneška to čistili, naši pracovníci z technického úseku, tak budou moci dělat smysluplnější práci.
0: Tak možná už na konci roku budete vidět, jestli to funguje a případně se můžou inspirovat i další ostravské obvody. Tak my děkujeme za návštěvu, ještě jednou připomeňte datum pro běžce, což byl ten hlavní důvod vaší návštěvy, kdy je ten váš MH Run.
1: Tak MH Run se uskuteční v sobotu 26. září a já všechny zvu, aby si přišli zaběhat a podpořit dobrou věc.
0: Je to 5 kilometrů, to dáte. Děkujeme a hezký den.
1: Děkuji také. Fresh.

0: moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
6: A dívejte, tam je ten velký!
5: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
7: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
9: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.

0: Adam Lamberta, taky Sigala, stále posloucháte Siestu na Freši. Máme úžasné kolegy, kteří se v ranním vysílání zabývají hodně zajímavými věcmi a mě to baví. Tak zkusíme jednu příhodu ze života, kdy Honzu Pernického trošku zlobí jeho auto. Best of
1: Fresh! Teď se to právě nerozsvítilo.
2: Takže v pohodě. Takže no, jenom planý podpach.
1: Neřekl bych, ještě tam musím jít jednou a musím se podívat pod kapotu, víš, jestli náhodou nechybí voda v chladiči.
2: Jo, tohle čekáš, že tam najdeš.
1: No, přiznám se, jo. Jsem to prostě já, obyčejný Janek, a ty věci neumím opravovat. Prosím vás, kdyby tady náhodou byl takhle po ránu nějaký mechoš, tak ať se ozve.
2: Okruhu, fabriku.
1: A nejlépe, ať přijede, no přesně.
2: My máme odzkoušeno, že jako není to daleko z Mariánek ani, jsou lidi, co to zbíhají pěšky.
1: No, dá se to.
2: Když teď vyběhnete, tak tady za 15 minut budete, co? Přeslávku.
1: Prosím vás, buďte tak hodní, protože já potřebuju to auto, jako nutně. Jo.
2: No ale počkejte, to auto.
1: No a co?
2: No ne, já se jenom ptám, jestli je to teda pořád to, co no už víš, že bys měl
1: jakoby
2: vyměnit.
1: Je,
2: no tak to v tom případě ho chci pochválit, teď, že drží, protože už před dvěma lety si říkal, že s tím skoncuješ.
1: Právě, teď potřebuju vyměnit jenom vodu v chladiči, možná celý chladič, jo? Best of Fresh. Fresh Radio. Jsme Metropolitní Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: Díval jsem se poctivě do všech kanálů a statistik, zatím aktuálně nic, co by vám komplikovalo jízdu, nemáme, dopravní nehody teď momentálně nejsou, což je samozřejmě dobrá zpráva. V rámci hlášení, která jste tady měli i během dne, tak třeba Frýdecká a Vratimov Kunčice, tam zhruba před 2 hodinami byla hlídka policie České republiky, jezdili tam a zpátky a hlídali třeba i 80 ve směru na Ostravu v Kunčicích, tam pak dopravka inkasovala, tak možná jenom tak preventivně, abyste i v tomhle místě jeli opatrně. Jinak se těšte na muzik.

0: zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Siesta. Siesta. Siesta. Siesta.

0: tímhle asi Aleš trošku myslel i na ty mladší posluchače Fresh Radia, Soda Pop a Saya Boys. Dáme taky Jennifer Lopez, Rudimental určitě, nebo Offenbach. Taky možná jeden příběh, který se týká jednoho zvláštního pána, kterému hasiči zachraňovali jeho dům a místo, aby spolupracoval, tak udělal něco, co nikdo nečekal. Tohle si řekneme za chvíli.
1: Posloucháš Fresh Radio.
2: Guess who? J to the low, F to the AB. Ho, yeah, ho, yeah, ho.

0: Four to the Floor, skvělý Offenbach a také Star Sailor na Freshi. Teď jeden příběh o hašení požáru, stalo se to v jednom americkém státě, kde na konci srpna měli hasiči celkem náročný zásah. Bylo to v ranních hodinách a jeden dům, který hasili, prostě hořel poměrně hodně intenzivně. Co je zajímavé, tak při hašení museli hasiči po chvíli uskakovat i před samotným majitelem toho domu, protože ten se zatím z neznámých důvodů rozhodl, že jim ukrade jedno z jejich hasičských aut a ujede, což taky udělal. Naštěstí teda nedojel daleko, protože potom ho někde našli na zahradě v další části města s nabouraným pick-upem hasičským. Co je zajímavé, tak v tom trestním spisu, který ho teď čeká, jsou různé skutky, třeba i to, že ukradl hasičské auto a v tu chvíli se to považuje, jako kdyby měl u sebe zbraň, a dokonce mu tam připsali mezi přestupky přejetí hasičských hadic. Proč to udělal, tady nepíšou, zřejmě trošku blázen, někdo vám hasí barák a vy jim ještě čmajznete auto.
1: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
2: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
1: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
3: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
8: Je, tam je dinosauří mláďácko!
9: Mimino Stegosaura!
10: On chodí!
11: On je živý!
8: Hoši! Velké řiště s průlízkami!
12: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
13: A dívejte, tam je ten velký!
14: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
15: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk.ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk.ostrava.cz.

0: Hezky se to poslouchá Michael Gray a Barbara Tucker, I Get Lifted. Jste na Freshi, máme další muziku, která bude už za chvíli, včetně třeba Coldplay a dalších skvělých věcí. A taky jedna připomínka a trošku lákadlo, abyste po 14. i dneska poslouchali Rychlou rotu s Markem a Mikaelou. Věc, která občas potká každého, kdo má hodně prádla, protože pračka to je místo, kde se občas ztrácí ponožky. Best
1: of Fresh! Ty máš vlastně všechny stejné, ale já mám doma takový box a v tom boxe je spousta ponožek jenom po jednom kuse, když je vytáhneš z pračky a nevíš, kde jsou, a neumím je jako napárovat. No neumím
2: tak,
1: prostě.
2: Ale tak u tebe, jelikož ty jsi úplně Josefa Šílená v uvozovkách, tak to by je úplně jedno, jestli si vezmeš červenou ponožku na levou nohu a růžovou ponožku na pravou nohu.
1: To jo, ale oni mají třeba každá jiný tvár a to už se mi nelíbí zase, víš?
2: Aha.
1: Jakože některé jsou jako, kratší, blbě... delší. Jo, to se blbě kombinuje
2: no
1: i
2: tak velikosti, a kdybys to chytla do ruky a nějak jako střihla ty konce, jako aby ta výška byla stejná.
1: To by mi zaspadaly. Kde je chceš střihnout? Jako? Chceš je střihnout na spodku?
2: Od kotníku nahoru.
1: No jenom, to bude padat, tam není ta gumička.
2: Aha.
1: Ne? Co ti budeš to
2: já tam žádnou gumičku nemám, nevím, no.
1: Máš, vždycky máš na každé ponožce trošku gumičky nahoře, jak by ti jinak držela na noze.
2: No to nevím teda.
1: No, tak já vím, že ty nejsi na ty gumičky, ale říkám ti, že na ponožce jsou.
2: Ne, nemusí být.
1: No, tak si to vyzkoušej, chytrolíne. Best of Fresh. Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
2: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Alexandra Stan a Fire. Mám tady neuvěřitelný příběh nevěry, která byla prozrazena hodně zvláštním způsobem. Stalo se to na Tchaj-wanu a přišlo se na to, že je manželka nevěrná jenom tak, že byl manžel někde na chatě a napadlo ho, že manželku bude kontaktovat prostřednictvím robotického vysavače, který má i kameru, zřejmě i nějaký hlasový výstup. No a když to bohužel zapl, tak uviděl ve svém obýváku cizího muže nahatou manželku, no asi je logické, co tam dělali. Ovšem pozor, tahle věc má ještě dohru, protože manželce se nelíbilo, že to takhle propálil ten vysavač. Tak dala na toho svého manžela trestní oznámení za nedovolené pořizování záběrů, což ten soud nějak uznal a dokonce ho poslal na 5 měsíců do vězení a ještě mu tam dal nějakou potom pokutu nebo něco. Takže celkem zajímavé, bacha na to, ta chytrá elektronika, to je zlo, jo. Buďte obezřetní. Fresh
1: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Doprava.
1: Máme tady jediné omezení na dálnici D1 na kilometru 316 ve směru na Brno. Tam je omezený provoz a to omezení má trvat zhruba do 15 hodin a 15 minut, jinak ale relativně celkem klid. Tak si to užijte, dejte si k tomu taky odpolední rychlou rotu. Marek s Mikaelou už za chvíli.

0: Bauhaus Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od Haus Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Hauspro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
4: Marek a Michaela. Každý den od 14 na Fresh Radio.

0: Vystřídáno. Vystřídáno. Roman odešel. Směna. Teď jsme tady my dva.
1: Směna převzatá.
0: Směna převzatá. Přesně Marka Michaela. No, bez závata se uvidí, že...
1: No tak jistě, samozřejmě.
0: Ale jinak jsme tady. Tak krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne s Rychlou rotou.

0: krásnou pondělní, jsem říkala podzimní, jsem chtěla říct středu, protože jsme fakt nádherně dneska venku. Babí léto, radost pohledět. No a tady je Marek a Michaela, rychlá rota, ano. Vítejte ve středě.
1: Klasicky, babi už byly léto taky, ale já jsem ti chtěl jenom říct, jako zpomal, máš při vysokou rychlost, jo, vůbec nemusíš
0: však
1: nikam.
0: Jsme rychlá rota.
1: Nemusíš nikam spěchat na začátku, no dobře, ale my se můžeme do toho tempa dostat postupně.
0: No za to ty teď jsi úplně zpomalený.
1: Já jsem úplně v klidu, já jsem vyklidněný, já jsem včera sportoval. A co jsem sportoval, tak o tom si povíme za chviličku.
0: A já se dívám, že jsi bez úrazu. Tak to je dobrá zpráva.
1: No comment. Fresh Radio.

0: Někteří to sportování ti úplně nevěří, ti naši posluchači, ale využiju tady naprosto unikátní příležitosti, protože tady přišel velký guru
1: ale prd.
0: Celého našeho rádia. Počkej, ano, počkej, mi tady... Technický ředitel, to musím tady všechno říct, napověda od šefa. A my tady máme našeho Elvise. Elvisku, ty máš říct vtip, já tě taky nevím, prostě tak blbě. Pojď
1: ne, tady. Já jsem říkal tudový vtip, ale on mi tlačí, to řekl do rádia.
0: Takhle řekni, když už tady jsi, a tak to je tak vzácná příležitost.
1: My máme takový klubík na Nixu a tam je super vtipku
0: pár. Prosím tě, není sprostý, že ne?
1: Ne, ale co bude dnes k obědu? Nevím, něco rychlého, jako třeba geparda?
0: Takhle to je typický vtip pro Marka. Asi divím, Marku, že jsi ho ještě neřekl ty teda.
2: Ne, tak nemůžu mít a znát všechny vtipy, ne?
0: Ne? No tak dobře.
1: Já mu to vlak, že asi nasdílím, tam se pobaví. No,
0: jo, prosím tě, udělej to.
2: Klidně to nasdílej, ale když už tě tu máme, co by šéfa fabriku, můžeš nám třeba říct, co nejbližšího nás čeká ve fabriku, teďka aspoň tento a příští měsíc?
1: Ale tenhle týden v pátek máme techno, takže digital. Mm-hmm. Takže pro příznivce rovných, tvrdých, temných beatů. Počkej, něco mrknu, tam přijde. Já teda vím, jako co tam mám, Techno Ladies, to je navíc ještě. Mm-hmm. To znamená, že samý buchty.
0: Ty, samé kočičky.
2: To bude takzvaná buchta party.
1: Jo, buchta, přesně tak. Já totiž jako ani nevím pořádně, které ty holky jako přijedou, ale vím, co jim mám postavit na DJ pult.
2: Tak to je super.
0: Mají tam něco růžového?
1: No hele, růžového nemají nic. Jako.
2: Já, no a co je nového ve fabriku? Já jsem slyšel, že prý někdo namontoval novou letku nebo něco.
1: Ty jsi montoval taky, ne?
2: No tak.
1: Ano, ve fabriku díky Turdy, tady místního majitele radia, máme novou LED obrazovku za DJ přes celou tu plochu, jakoby. Takže jak jsme tam vždycky mapovali na takové ty trojúhelníkové monitory, jo, kteří tomu někdy říkají, ne, byl to projektor na bílé pozadí, tak vlastně máme velkou LED stěnu. Vypadá to docela dobře.
2: Jo, tak to je super. Já si někdy přijdu podívat určitě, a když tam bude hrát nějaký škaredý DJ, třeba já, tak to prosvítí tak, aby mě nebylo vidět a to je dobrý.
1: My to umíme udělat na telece tak, že ho zapneme na 100%, ona potom svítí strašně hodně a ty vypadáš jak černobylá postavička, víš? Bo tě ti lidi jako vy vlastně neuvidí, že? Přes tu sílu toho světla, jako té letky. No a další týden v pátek máme Drum Base a to je legendární akce s Limslam Drum, že?
0: Paráda. Tam jsou Tady Killers.
1: Tady Killers, přesně tak.
0: No jo, tam nebudu,
1: to bude mazanec. Dobře, přijďte se podívat.
2: Budou vypadávat cihly ze zdi.
0: Já nemůžu, protože musím být s ním za zpátek.
1: My máme akci. Na to geparda, ne? Na oběd, ne?
0: Jestli mě pozve a zaplatí, to klidně jdu na geparda.
1: Nevím, jestli má na geparda.
2: OK.
0: Šetři, Máro.
2: Jistě,
0: šetři.
2: Jistě, jistě.
0: Elvisku, my ti moc děkujeme. Čau, krásné odpoledne.
1: Není za co.
0: Ahoj, papa.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
4: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

0: Pravda nebo lež?
1: Myslíš, že členové té kapely, co právě dohrál, ještě žijou?
2: Já absolutně netuším a jako nezamýšlela jsem se nad tady tím a říkala jsem si, že teda fakt stará věc.
1: Hodně stará věc.
2: Hodně stará věc.
1: Pojďme na to, pravda nebo lež? Čekal jsem, ano, o co hrajeme?
2: 2000 korun do sbírky, restaurace Sbírka, která je v Porubě, jak si včera říkal, na hlavní třídě. Fakt tam skvěle vaří, mám to tam moc ráda, moc zašla bych si tam taky někdy. Tak zase...
1: A jdeme na zákeřnou otázku a samozřejmě hrajeme pouze přes aplikaci, to znamená, prosím vás, jméno, příjmení, telefon, e-mail, jinak co, jinak nehrajete. Děkujeme za pochopení a jdeme na tu otázku. Za 14 dní je tady ve fabriku Slim Slam Drum. Je pravda nebo lež, že hlavní hvězdou podzimního Slim Slam Dramu ve fabriku je Subfocus. Aplikace, pojďme.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Bernice Grill & Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace Klub Pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice, Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti Fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Pravda nebo lež?
1: Dostali jsme vás.
2: Ty jsi zase nachytal, chudáky maličké. No, až mi jich líto.
1: Mě ne.
2: Pravda, doufám, nestihl jsem poslouchat. Někdy se to oplatí poslouchat. Je to tak. Je to lež, tady psal Čeněk, máme tady hlasovky, tak já pouštím tady jednu z nich, která si myslím, že je v pohodě.
3: Je to lež,
1: ano, správně, je to lež.
2: Nejvíc mě bavila tady ta, schválně, jestli poznáš, jo.
1: Mm-hmm.
4: Já myslím, že je to lež.
2: Mně to hrozně chybělo tady toto.
1: Klasická toaletovka, jako judr, mudr, pudr, děkujeme pěkně.
2: No, já musím uznat, že prostě dneska to dávám Radimovi.
1: Dáváš to Radimovi?
2: Dávám to Radimovi, koncové číslo on má 838, mě Perfektní. To jako baví, tak dneska se i trefil. Budiž mu to přáno, postupuje do pátečního finále o 2000 korun do sbírky.
1: Jasně, a lidi a vy ostatní, stahujte tu aplikaci, užívejte si ji a samozřejmě hrajte s námi, s Fresh Rádiem.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: No super.
6: Co no super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
9: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
0: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
10: Ty vogo, T-Rex!
11: Kde?
12: Tamhle!
11: Ten má ale klapy!
13: Je, tam je dinosauří mláďácko!
12: Mimino Stegosaura!
11: On chodí!
14: On je živý!
13: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
11: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
15: A dívejte, tam je ten velký!
16: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Tak Maro, a dost už ale. Už nám to prosím tě řekni, my jsme napnutí celý, ty jsi totiž sportoval a my furt nevíme, jak, kde, co, proč.
1: Ne, tak jako úplně normálně, tak jednou za měsíc, že jo, bowling pěkně v klidu, na pohodu. Akorát mě z toho bolí zadnice teďka levá, jak jsem dělal takové ty divné pohyby, které normálně neděláš, tak prostě je to jak po tetanovce, víš trošku.
0: Ty mi chci říct, že jsi jako hrál bowling.
1: No, hrál jsem bowling,
0: a
1: no.
0: A to považuješ za sport, jo?
1: No tak jako furt lepší, než sedět někde na motorce a brazdit okolo šancí 140 a vymlít se u toho.
0: Jako naši posluchači nebyli daleko od pravdy, když tady psali, že...
1: No,
0: počkej.
1: Co psali?
0: Marek Spo, což je to? Krigling říznutý ležingem?
1: Ne, to byl krigling říznutý bowlingem.
0: Jo, tak to by mohlo být taky docela blíž k tomu. A počkej, ještě něco tady bylo. Něco, že si, počkej, já to možná ještě najdu, kde ta zpráva byla.
1: To byl určitě Judr.
0: Počkej, to byl asi Judr. Ahoj, nevím, co mě udivuje více, jestli to, že Marek sportoval, nebo to, že je bez zranění.
1: Já mu asi k tomu nemám co říct, jo. Já totiž, když jsem si dal pár těch piv, do toho těch pár hruškovic, tak mě to šlo skoro samo. Samozřejmě do žlábku ty koule.
0: Ale jsem ti právě chtěla říct, že jsi říkal taky, že si tu desítku
1: nešlo
0: žádnou včera netrefil, že to bylo strašné.
1: Jenom jednou, no prostě
0: no, máš
1: to,
0: málo natrénováno, Máro, a kdybyste se chtěli jako udivit nad Markovým sportováním, tak největší sport, co já jsem ho kdy viděla dělat, bylo, jak tady skákal přes švihadlo a jezdil na kolečkových bruslích po studiu. To si myslím, že bylo fenomenální výkon.
1: Mm-hmm. Ale ty kolečkové brusle nebrat.
0: Už nikdy, že?
1: Ne, už ne.

0: Doprava.
1: Jak pak to vypadá na cestách? Dopravní nehoda je nahlášená v Opavě na kruhovém objezdu, jak se jde směr Kaupland, tak tam je dopravní nehoda dvou automobilů, a to osobního automobilu a nákladního automobilu. Dávejte si pozor. Od vás přišla zpráva, že tramvaje směr centrum stojí od Hluváku, až nevidím kde. Na to bych asi odpověděla, že to je možná tím, že v ulici 28. října na křižovatce s ulicí Prostorná, Mariánské hory a Hluváky srazila tramvaj chodce, tak si dávejte prosím všichni pozor.
0: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Marek a Mikaela. Každý den od 14 na Fresh Radio.

0: rádiu.
1: Hezké odpoledne.
0: Hezké odpoledne. My už tady nejsme sami. My tady dneska máme hosty, a to dokonce dva, muže a ženu. Já to budu teď natahovat, protože první, koho pozdravím, je pan starosta městského obvodu Ostrava a Přívoz, pan Petr Veselka, takže já zdravím, krásné odpoledne.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače mého oblíbeného Radia Fresh.
0: No a potom tady máme dámu, a to je ředitelka CKVčka. Já to potom vysvětlím, je to Centrum kultury a vzdělávání, paní Marcelu Mrozkovou. Krásné odpoledne.
3: Krásné odpoledne.
0: Tak, a já se velmi těším na to, jaké novinky jste nám tady přinesli, co se v Přívoze děje a bude dít a co je vlastně CKVčko, co tam se odehrálo. A jestli pan starosta dovolí, tak já dám přednost teďka dámě. Může být?
2: Samozřejmě.
0: Samozřejmě. Tak pojďte nám prosím vysvětlit, Marcelo, co je to CKVčko.
3: CKVčko, a my se samozřejmě rádi prezentujeme jako CKVčko, je Centrum kultury a vzdělávání a označuje několik klubů, a to Atlantik, Parník, Minikino a galerii Billy Hanze Ulricha.
0: O, Minikino, tam zrovna jsem si říkal, myslím, nevíte, dneska 16. tam bude nějaký super film od Viljama Politikoviče, tak jsem se na to zrovna dívala, vidíte, tak toto mi krásně hrajete do noty.
3: To jsme rádi, že máme takovou oddanou faninku našeho Minikina.
0: A pojďme k tomu Parníku, prosím, tam se děli nějaké rekonstrukce, tak jak to tam teďka vypadá, co nás čeká?
3: Já začnu maličko. Parník je jenom část Billy Hanze Ulricha. A Hans Ulrich jen tak mimochodem byl poslední rakousko-uherský starosta Moravské Ostravy. Nicméně Parník a Billa Hanze Ulricha prošla rekonstrukcí. Takovou, jako když, no, já to řeknu rovnou, rekonstruovali jsme toalety a kuchyň.
0: Oh.
3: Takže to nebylo zas nic až tak zásadního jako zvenku, ale pro komfort a pohodlí našich diváků a návštěvníků samozřejmě ano.
1: No teda já se omlouvám, ale to je jakože hlavní, si myslím, jako toalety, to je prostě základ, jo. Já radši půjdu do škaredého baráku, kde budou hezké toalety, než půjdu do krásného baráku, kde toalety třeba nebudou.
3: 100% souhlasím. Takže kultura začíná právě takovými maličkostmi a pan starosta mi to musí potvrdit, protože on je ten, kdo nám vlastně vyčlenil ty penízky. My jsme totiž, můžu se chlubit?
0: No
3: jo,
0: tak,
3: jasně. My jsme totiž kulturní pochválit, památka.
0: Pojďme na to.
3: Villa Hanze Ulricha je kulturní památka. To znamená, že na přibití jednoho hřebíku potřebujeme 10 štemplů. Mimo jiné. Ale zároveň jsme rádi, že vlastně náš zřizovatel v čele s panem starostou nám uvolnil penízky, abychom ten neradostný stav, jak říká pan kolega tady, toalet, jsme mohli dát do pořádku a mohli poskytovat ten program v komfortním prostředí.
0: Děkujeme. Tak já dám teďka prostor panu starostovi. Vy nám řekněte, už jste byl okouknout tu kuchyň. Nebudu se ptát na toalety, ale zajímá mě ta kuchyň třeba.
2: Ještě jsem nebyl, protože se chystám v pátek na vernisáž, na kterou mám záštitu a moc se na to těším. A vlastně kuparník, fenomén všech hudebníků z celé republiky podotýkám, takže jsou tam vyprodané koncerty. Lidi se mě ptali, už to bude. A je fakt, že ten barák si zaslouží ty peníze a zaslouží si, aby dál fungoval a stal se pořád takovým tím kultovním místem té moc nenáročné kultury a někdy teda i dost náročné, protože třeba Marcelka dělá divadelní představení pro děti a to můžu říct, že je hodně náročné.
0: No, určitě, ty děti s tím máme zkušenost, a dělala ve školství, tak vím, co to je. Dobře, zatím děkujeme, my budeme pokračovat za malou chviličku a těšíme se na ty další novinky. Tohle byl pan starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, pan Petr Veselka a také ředitelka CKVčka Marcela Mrozková.
4: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

0: Rychlá rota na Fresh Radio, ještě jednou přejeme krásné odpoledne, máme vzácné hosty ve studiu a tím první není nikdo jiný než starosta oboru městské Moravská Ostrava a přívoz Petr Veselka. No a druhým hostem či hostkou je ředitelka CKVčka Marcela Morskova. Krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne. Kteří nás zapli teď, tak my to vždycky rádi opakujeme, aby věděli, s kým máme dneska tady to setkání. No a Marečku,
0: otázku. Jasně, já mám právě teďka otázku přímo pro Petra Veselku, aby nám prozradil, co je nového v tomhletom obvodu, k obvodu, o který se stará.
2: Kolik máme času? Nemáme toho spousta, že?
1: Moravská,
2: centrální obvod, Moravská Ostrava, přívoz, děje se toho strašně moc, obrovská akce, víte, že stavební ruch je tam velmi čilý, ale možná vás překvapí, dneska jsem se dočetl ráno, že konečně budou už jezdit tramvaje přes náměstí Republiky ze strany od z jihu, takže myslím si, že to je velké téma. Vítkovická ulice, která vlastně rozřízla náš obvod na dvě části, takže už jde do finále. Děláme spousty akcí a taková zajímavost, před 14 dny nás navštívil Lichtenštejnský princ na takové výstavě, kterou jsme měli venku, a říkal, že do Lichtenštejnska každý den ráno přijede 20 000 lidí pracovat. Já mu říkám, no tak ať vítá, že my jich máme kolem 30-40 tisíc, tedy každý den ráno se zvednou z celé Ostravy a přijdou k nám pracovat do centra a my jsme tomu rádi a myslím si, že to centrum každý musí uznat, že nám žije, rozdýchává se a jako je to úplně úžasné.
0: Hmm. A podjezd na Hlučínskou pracuje se taky?
2: No tam se pracuje velmi intenzivně, možná jste to zaregistrovali, protože jako bez toho podjezdu na Hlučínské jsme docela odříznutí a my všichni, co jezdíme třeba směrem na Hlučín nebo do Petřkovic, tak docela trpíme tím objezdem přes tu Slovenskou.
1: Jo, to můžu potvrdit, já mám rodiče tam z Hlučínska, takže je to taková vždycky komplikace, jasný. Mě by zajímalo, když jsme se, pane starosto, my dva spolu viděli tak naposled, tak to bylo na živém vysílání na náměstí Svatopluka Čecha. Co se chystá tam třeba?
2: Tak děkuji za tu otázku. Vy víte sami, že pokračuje rekonstrukce nádherné budovy, kterou jsme získali i vlastně dotací od města a bude to něco úžasného. Ale každý ví, že je tam krásné náměstí Kamila Sitého, kde my pořádáme taky akce a ta nejbližší parádní každoroční jsou svatovaclavské slavnosti, svatovaclavský jarmark. Já se moc na to těším, protože o tom by mohla mluvit Marcela. Zase určitě nevím, jestli bude překvapeně, určitě zase někdo přijede na koní.
1: Tak pojďme vlastně na to navázat, jestli můžete, Marcelo, co nás vlastně čeká na ty svatovaclavské slavnosti?
3: No tak samozřejmě, jak říkal Petr, přijede svatý Václav i se svojí kněžnou, přijedou na koni s družinou, samozřejmě budou přivítáni, pohoštěni, ale kromě toho tam je opravdu středověký jarmark, včetně felčarů, dobrot, orlů a sokolů, ale také pozor, mučírny.
1: Ojoj.
3: Každoroční, protože jsou tam jednak rytířské souboje, ale pak taky mučírna, tak jestli si chcete, Míšo, někoho pomučit, můžete.
1: Jo. O pár lidech bych třeba i věděla.
3: No vidíte, mám.
0: Proč se díváš na mě?
3: Jedinečnou příležitost a vlastně svatý Václav přijede ve 14:00, ve 14 hodin, tedy ve 14:00 odpoledne, ale akce už bude probíhat od dopoledních hodin. Gastro, klobásky, jak říkám, různé samozřejmě rukodělné výrobky a jak říkám, ta mučírna, jo?
1: Mě by velmi zajímalo, kde nacházíte takového svatého Václava, kdo vlastně to bude, jestli se dělá nějaké výběrové řízení, nebo teda jestli pan starosta bude, ne, to asi
3: ne, pan starosta je, pan starosta je purkmistr, který ho vítá, ale jinak je to jako samozřejmě je to herec.
1: No a
2: ne, já jako.
1: A ta kněžna, já bych třeba si jako na to klidně troufla, jo.
3: No tak jestli tak stačí říct, jo, Míšo, bereme
1: fakt
3: vás pochopitelně.
1: A budu mít i krásné
3: šaty. Krásná, inteligentní, ano, máme.
1: Maro, ty mlč, já jsem viděla tvůj pohled teďka, jo.
0: Já bych jenom chtěl dodat, že budeš potřebovat asi vysoké podpadky, víš, že jsi strašně maličká.
3: No, kněžna může mít klidně i 1,50 m, tam jde o noblesu a krásu a to tady Míša má, jo, takže já jsem úplně jako co říkáš, Peťo?
2: No já myslím, tady ta panská část nějak kýve hlavou v domnění toho, že přežijeme.
1: Já mám ještě spoustu otázek, ale víte co, necháme si to na potom, protože ještě určitě si poslechneme, co vlastně všechno se i v tom CKVčku děje. Takže děkujeme zatím panu starostovi Petru Veselkovi a Marcele Mrozkové.
4: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
8: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: hygienického obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Petra Veselka a také ředitelka CKVčka Marcela Mrozková, to jsou naši dnešní odpolední hosté. Kdo nás zapl teď, tak já vás ještě jednou zdravím, krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
2: A vás taky zdravím.
0: Už jsme tady probrali spoustu věcí, ale co jsme neprobrali, a to mě vlastně velmi zajímá, a nikdy jsem se na to nezeptala, jak tráví víkendy třeba pan starosta?
2: Ale taková zapeklitá otázka.
0: Jo, mě to zajímá.
2: Dobře, já začnu v pátek, večera se moc těším, je nový pan dirigent Jiráškovy filharmonie, který pořádá první koncert pátek večer ve Vesmíru, takže to se opravdu...
3: Inaugurace,
2: děkuju. Tak se moc těším. A teď mě rozhodil trošku, jo?
3: Omlouvám se.
2: Ale, no a v sobotu mám oddávací den, takže 4 až 6 svadeb.
0: Jej, Danánku.
2: Potom vím, že je super akce, jsem se díval na program Zažít Ostravu jinak, kde i náš obvod bude mít svůj stánek prezentační, takže se přijďte za námi stavit. No ale večer v Parníku Michal Prokop. Takže to opravdu si nenechám ujít. No a potom se ten den přesune ze soboty na neděli a to opravdu budu trávit asi na gauči.
0: Možná bude ošklivo, takže ten gauč se potom hodí, to já mám radost vlastně, že venku, takže se můžu do toho gauče pořádně ponořit, takže vlastně přeju, ten odpočinek je taky důležitý, protože tohle zní velmi nabitě. Zvlášť teda 4 až 6 svadeb, to znamená, že se lidé pořád berou.
2: Pořád se berou, je to někdy takový maraton, my máme takové dogma 6 svadeb, víc ne, protože pak už ten oddávající to nějak nezvládá.
0: A potom máme... si řeknou ne?
2: No, jak to máme, ale máme manuál na to, když někdo řekne ne, jako to jo.
0: A stalo se to?
2: Ne, ne, naštěstí teda ještě ne. A v podstatě máme i svatby mimo termín, můžeme oddat kdekoliv, takže kdo do toho chce jít, má na to u mě ještě čas 2 měsíce, takže oddám kdekoliv, třeba, já nevím,
0: i ve Frýšrádiu.
2: Třeba.
0: Tady jsme svatbu ještě neměli.
2: No tak to je a to fakt ne.
0: Ne.
2: Tak to musíme napravit, anebo i v Parníku může být svatba, že Marcelko?
1: No samozřejmě, my jsme na to vybaveni, protože teď máme novou zrekonstruovanou kuchyni.
0: A k té kuchyni
3: se pojďme
0: vrátit.
3: A já jsem se chtěl na to zeptat a tak mi úplně do toho skočila. No tak
0: promiň, myslím, že
3: bude to teplá nebo studená kuchyně?
2: Já myslím, že si chceš někoho vzít.
3: Nemám hlad.
1: No tak... Já sice jsem jako kuchařka, nicméně konvektomat, to je ten přístroj, který máme, kromě takového vybavení, jako profesionální myčky a takové věci. No a takže Parník už teď nově může nabízet i teplou kuchyni, studenou nabízel vždycky. Uvažujeme od příštího roku o meničkách, no ale v letošním roce alespoň budeme moct dělat jako rauty, nebo když máme pronájmy, nebo u nějakých akcí a podobně. Takže už, a pozor, to já vlastně můžu úplně všechny pozvat, svatý Martin ve znamení husiček, zelíčka, knedlíčku,
3: to už je ale provokace.
1: Paštiček, no ano, a pivečko, Plzeň pochopitelně. Teda to bych neměla říkat, že jo?
3: Pivo.
0: Prostě dobré pivo.
1: Dobré pivo, ano. No a spousta i takových těch martinských koláčků, takže i sladká tečka bude.
0: No já bych to tady trošku stopla, protože já už vidím, jak Markovi tečou sliny, jo?
3: Ne, to ne, to já jsem se chtěl jenom ještě zeptat úplně mimo. Je něco, co Parník nenabízí?
1: Co Parník nenabízí? Ano, mě napadlo na první dobrou něco, co bych raději nevyslovila.
3: Ano, rozumím.
1: Jo, rozumíme si mezi dospělými. No ale jinak snad ostatní všechno, no tak jako takové ty věci jako negativní nenabízíme, nabízíme pouze pozitivní, čili kulturu, zábavu, společnost dobrou, dobré drinky, dobré jídlo.
3: No máte tam špičkové umělce. Je někdo naplánovaný na příští rok, kdo je úplně wow hvězda?
1: No tak my máme samé wow hvězdy, my jsme, no já nevím, Laco D či Celula New York, teď jako tak z hlavy neřeknu,
3: dobře,
1: ale,
3: nevadí,
1: ale jo, vrací se k nám Will Wild, Brit, který nosí vlastně harmoniky jako náboje takhle a jako je perfektně tvarovaný, takže dámy to ocení s těmi holými rameny a podobně, jo, ale... To už je taková čistě jenom.
2: Ale podle toho je vidět, že jsme nedostali otázky dopředu, teda jako. Jo?
0: No ne, mě by třeba zajímalo, a to vlastně nejblíž ten koncert, který říkal pan starosta, a ten je tuto sobotu, 19. říkám
1: ano,
0: to dobře.
1: Ano, Michal Prokop.
0: A to je vyprodáno,
1: pokud to už je vyprodáno asi, to je tak hodinu po tom, co jsme to vyhodili, tak je to vyprodáno. Takže my máme, no tak samozřejmě budeme tam mít Rudy Holinku, Vychala Chodůra, máme tam vždycky, já nevím, vzpomínku na Davida Stypku, vzpomínku na Karla Kryla, kromě samozřejmě dalších umělců, Boris Band Combination, ano. Jazzík, tentokrát s hostem Jiřím Stivínem, který u nás oslavil 80, takže teď už mu bude krásných 1 nebo 2 80, čas letí, čili my tam opravdu máme hvězdy a nejenom bych řekla české, slovenské, ale ale i třeba britské nebo americké. Scott Henderson z LA nám zahajoval před 2 lety sezónu. Hmm.
3: No super.
0: To zní úžasně. Marcela Mrozková a paní ředitelka CKVčka a také starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Petr Veselka.
4: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Rychlá rota na Fresh Radio a našimi dnešními hosty je pan starosta oboru Moravská Ostrava Přívoz Petr Veselka a taky ředitelka CKVčka Marcela Morsková. Naposledy krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
2: Zdravím mé oblíbené posluchače z Radia Fresh.
1: A to bylo pěkné. Já jsem si tady všimla, jak Marcela už tady se taky pošlapuje tou naší muzičkou. Oproti tomu to se v parníku nehraje, to je pravda, ale líbí se jí to. Myslím, že máme další posluchačku.
3: Říkala, že začne. Tak
1: že začne, že jo? Pojďme to teďka nějak zhrnout o to všechno, o čem jsme se bavili, pane starosto. Vy jste říkal, že byste ještě rád nám pověděl něco třeba i o Minikině kavárna. Co
2: no,
1: se tam
2: spíše,
1: bude dít?
2: Spíše, Míšo, nebudu zastírat, že si týkáme.
1: No,
2: takže si mě překvapila tím přehledem teda filmu, které my tam máme pro trošičku náročnější klientelu.
1: Tak já taky jsem trošku náročná žena.
2: No, hodně říkali, no. Ale úplně super a já bych chtěl teda říct, že my máme osobnosti v Minikině a teďka nám přijede Petr Rychlý, možná mi Marcelka pomůže s datumem a bude tam uvádět svůj film, jak to bylo, Marci?
4: Ženská pomsta a bude to 24. září.
2: Ženská pomsta,
1: pomsta,
2: takže...
1: to zní skvěle.
2: No to zní úplně úžasně.
4: Taková takže... válka rozových, ale jsou tam tři manželské páry a ti pánové dělají, co nemají.
1: Klasicky.
4: Ano.
2: No, takže já tam půjdu pana Rychlého trošku ochraňovat, jako, takže podívejte se, možná jsou ještě nějaké lístky a bude to opravdu stát za to, protože i před filmem, i po filmu je potom možno diskutovat a bavit se přímo s těmi herci a myslím si, že je to úplně bomba, takže přijďte i do Minikina, podívejte se na program.
1: Moc krát děkujeme za pozvání a ještě, Marcelko, pojďme tady teďka k vám. Zhrňme to, kde najdeme nějaký program vlastně toho CKVčka, kde se lidé mohou obracet a na co bychom je ještě mohli pozvat.
4: Čili webovky CKV, jsme na Facebooku, na Instagramu, snažíme se propagovat naše koncerty a naše výstavy a naše animační programy a naše pohádky, jak říkal pan starosta.
1: Pohádky.
4: Ano, pohádky. My máme takový cyklus Pohádková škola, pan starosta nám to tak jako trošku dal za úkol, že něco pro mateřinky, no a sám je vždycky účastníkem premiéry, takže
2: no,
4: já už
2: to
4: můžu...
2: To znělo dobře, jako...
0: Co? Já bych jenom upřesnil tu www adresu, je to ckv-ostrava.cz.
4: Přesně tak, ano.
2: Jsi úžasný.
0: Dík.
1: Děkuji. Je něco, co jsme neřekli a mělo by ještě zaznít, na co byste ráda naše posluchače pozvala v co nejbližší době?
4: No, přijďte se na nás podívat, jak jsem říkala, na Martina už jsem nalákala dostatečně, my máme teď ty svaté, svatý Václav, svatý Martin a Ježíšek. A Ježíška máme Ladovskou vánoční vilu, takže originály od Josefa Lady, do toho spolupracujeme s knihovnou, takže už tam budou četby, svařené víno a perničky. Ano, jako Vánoce začínají koncem srpna.
2: Marci, to bude Bob přijde Ježíšek?
4: Bob přijde Ježíšek. No a říkali jsme si, že uděláme něco tak originálního, že jsme šli do totální klasiky, kterou už nikdo nedělá. Všichni se snaží vymyslet něco jiného, tak my jdeme do Lady, do perníčku,
1: je
4: a
1: to bude
4: do svařáku a do čokolády.
0: A dárky budou?
1: No, to je
0: kdo
1: dobrá
0: si co donese?
4: Tak někdo říká, že všichni chlapi jsou tak trošku dárečci a těch tam bude dost, že Míšo? Jsme se tady zhodli.
1: Potvrzuji, je nás tady
4: takže
1: trošku
4: budou,
1: většina.
4: Budou dárečky.
1: Jinak, Marcelko, mě by teda ještě zajímalo, vlastně takhle, mě osobně to i zajímá, kde se spouští ty polední menu třeba u vás v parníku? Já chodím hodně okolo, protože pracuji ještě v Impact Hubu, tak jako se tam zastavím na ten oběd. Kdy to bude?
4: Ono to bude až od nového roku, protože my jsme teď dostali novou techniku a teď se s ní teprve seznamujeme. Včera jsme teda měli takzvanou gastrozkoušku, takže to znamená, že jsme všichni jedli konvektovaná křidelka a můžu říct, že teda jako jo.
1: Jako kdybyste potřebovali ještě něco vyzkoušet a mít ochutnávače, já se tím zastavím, tě jako, to nevadí.
4: Jako my budeme zkoušet a když u toho bude nějaký novinář nebo moderátor, my jsme jenom rádi samozřejmě.
1: Výborně.
0: Teda Míšo, ty jsi ale vtěrka.
1: No tak pardon.
4: Ne, to není pravda. Jako ten ženský, ano, jazyček mlsný, to
1: A moje babička vždycky říkala, líná huba, holé neštěstí, Marečku, víš,
0: neštěstí.
1: Tím se já řídím. Děkujeme velmi krásně, tohle byla paní ředitelka CKVčka Marcela Mrozková a také pan starosta městského obvodu Moravské Ostravy a Přívozu Petr Veselka. Děkujeme, že jste přišli a doufejme, že se opět shledáme.
4: Takže moc děkuju, bylo to moc příjemné.
2: Já taky děkuju a mějte se rádi.
0: Mějte se krásně a poslední zhasne.
3: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
8: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkýdek.cz.
9: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
10: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
9: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
11: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Doprava. Doprava.
1: Aktuálně z cest, jak pak to vypadá? Dopravní nehoda, která se stala zhruba před půl hodinou u Alberta v Porubě, přímo v křižovatce. Stojí to ve všech směrech, tak potom tady máme aktualizaci, trošku se to uvolnilo od centra, ale kdo jede do centra, tak odbočuje z centra na Francouzskou, ať počítá se zdržením. Děkujeme za info. Stále trvá dopravní nehoda, která se stala na ulici 28. října, na křižovatce s ulici Prostornou, tam tramvaje srazila chodce, tak i tam si dávejte pozor. No a ještě jedna dopravní nehoda a ta se stala, když teďka koukám, v ulici Ostravská v Petřvaldě, tam jsou tři havarovaná vozidla, tak prosím, i tam dávejte pozor.
0: Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou,

0: Ostrava Mariánské hory, javorsky.cz.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Odměny pro malé i velké? Máme! V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
6: Marek a Michaela. Každý den od 14.

0: My jsme zpět. Chceš už mě zastřelit?
1: Ne, vůbec, dovětek té písničky.
0: Já jsem jednou slyšela na život, to bylo myslím na festivalu Pohoda.
1: A dobrý?
0: Už, jo, a už je to hodně dávno, člověče si teďka tak vzpomíná.
1: To musela být pohoda, když to byla taková pohoda.
0: Tam je vždycky pohoda na pohodě. To je strašně záludné slovo potom, protože ty procházíš tím festivalem a někdo ti třeba šlápne na nohu nebo něco vylije a řekneš v pohodě a pak víš jak, prostě tam je všechno v pohodě. No.
1: Tak super.
0: Já jsem, víš, co se mi dneska stalo, jsem ti ještě nestačila říct. Já jsem byla vyzvedávat jeden balíček, ještě než jsem jela sem a bylo to, je to u nás tam prostě takové té naší místní hospůdce, takže už tam někteří jako seděli v tu dobu obědovou, jo.
1: Chceš mi říct, že vy nemáte ty super boxy?
0: Co? Máme, ale tohle zrovna je ta část té, já to nemůžu říct, té firmy, jak se tomu říká, té firmy, která to dováží prostě tam.
1: Ano, ano.
0: Prostě to tam, buď ti to dají na poštu, což nechceš, no. Anebo ti to dají do toho jejich útvaru tam jinam. Takže jsem tam byla. No a teď už teď tam někteří štangmasti, víš? Už
1: štangmasti. Dobu,
0: no jo, už prostě poledne čas oběda, že?
1: Jasně.
0: Tekutý chleb.
1: Tak víceméně důchodci asi, ne?
0: No víceméně takový nějací. No a já jsem takhle mi otvíral tak dveře, víš, byl rozjívený ten pán a říká, Ježíš, to je krásná, asi tak jako Vondráčková, akorát nevím, která, jestli stará nebo mladá, to už neřekl. Víš, jestli vypadám jako jak stará Vondráčková, to nevím, jestli byla úplně lichotka.
1: Já nevím, ale jestli vypadáš jak mladá Vondráčková,
0: tak to
1: už si taky pěkně stará.
0: Tak to teda. Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz All day, every day.

0: Život přináší různá překvapení a protože tě, Marečku, mám ráda, tak jsem ti to dneska chtěla zpestřit a máš tady další dvě blondýny. Adina a Aneta.
1: Mě
0: a není to Adina
1: baví,
0: Mandlová.
1: Mě strašně baví, jak ty lžeš tady úplně tak jako veřejně do éteru, že ty jsi mi tady donesla nějaké nové holky. Jako jo. A ještě k tomu skoro nezletilé, protože když se podívám na to, co stojí u toho prvního mikrofonu, tak jedna 16, druhá 17. Opravdu nádherné holky. A musím říct, že jestli jste někdo viděli film Sex Mise, ten polský, jo,
0: já jsem neviděla.
1: Tak ta vyšší kočka
0: to
1: vypadá.
0: Porno?
1: Ne, to není žádné porno. Tak ta vyšší kočka vypadá jak dcera té hlavní hrdinky tam, víš, jak jenom tak.
0: Jo, takhle.
1: Mezi řeči. A teď nevím, jestli to je Adina, anebo ta druhá.
0: Či Adina je tady ta po mojí levé ruce. Tak ty myslíš tam tu vyšší?
1: Jo, tu vyšší, no.
0: Tak to je Anetka.
1: Anetka.
0: No, tak holky, krásné odpoledne.
2: Dobrý den.
1: No, na ten mikrofon na těch 5 cm to zkuste. Vůbec se nebojte, zvedněte si ho, nic se neděje. Jasně.
0: Ale víš, co je zajímavé, že i tak je vyšlo dobře slyšet. To je hlas.
1: To je to sice super, ale já to moc neslyším, protože já jedno ucho mi to nejede.
0: No,
1: jako.
0: Mi nejede taky. Holky studují třetí ročník a teďka nevím přesně, tu školní nám to poví. Jaké školy? Na výšce jste, to vím.
2: Ano, my jsme na Vysoké škole Baňské na ekonomické fakultě.
0: Marketingovou, tak to jsme, teď budeme podrobnout.
1: Teď to zastavíme. Teď to zastavíme celé. Holky, co to je marketingová komunikace? Zkuste to říct, aspoň ve třech větách. Teda, protože dejme tomu, že prostě já jsem ten, který o marketingu ví asi tolik, co vy třeba o ženském tenise.
0: Ještě se neřekne něco jiného.
2: Tak já bych řekla, že je to takový celkem zábavný obor, taky hodně kreativní, je tam hodně odvětví, kde se můžeme jako uchytit, každý se tam najde svoje.
3: Ano, v každém předmětu něco nového vytváříme, není to, že bychom se museli učit dlouhé texty.
0: Mm-hmm, takže kreativita.
2: Ano.
0: A komunikace, ano. To je důležité.
1: Co z vás bude na konci, až to celé doštudujete?
2: To ještě uvidí. To je zatím otevřené, to ještě nemáme.
1: Dobře,
2: jako.
1: A nějaký titul tam asi bude, ne?
2: Doufejme.
0: Takže letos vlastně tak končíte, takže máte teďka poslední ročník a pak se uvidí.
2: No, chceme pokračovat i na inženýra.
1: Na stejné škole nebo někde jinde?
2: Asi na stejné.
1: A se stejným zaměřením, anebo zase na úplně něco jiného?
2: No, možná trochu budeme směřovat i trochu jinam. Ať jsme takové více.
1: A prozradíte nám, kam budete směřovat?
0: Nech je, to oni ještě sami třeba neví.
2: No, ještě nevíme.
0: No, to víme, to jsme ho.
1: Prosím tě, co je bráníš? Tak nejdřív mi řekneš, že mám s nima udělat křížový výslech a teď mě zastavuješ.
0: No, já je teďka
1: tak
0: brání,
1: víš co,
0: protože...
1: tak si mluv s nima sama.
0: Víš co, protože já vím, jaké to je nevědět ještě. My holky to dost často nevíme, jak to chcem. Mm-hmm. Víš? Děkuji. Takže proto se jich tady zastává.
1: Holky neví, jak to chcou, to je krásné.
0: Holky jsou naše stážistky a sem tam se tady budou objevovat. A my, když tady budou, tak je budeme brát taky na rozhovory, že jo?
1: No jasně.
0: Jasně.
1: Takže holky budou cvičit a uděláme z nich skoro poloprofesionální moderátorky.
0: Skoro. Dobře.
1: Aspoň jako u nás se toho víc nenaučíte, než tu poloprofesionalitu. Pokud chcete kompletní profesionalitu, musíte přijít v poledne anebo ráno, protože tam jsou ti lidi, kteří se probudili, nebo oni se narodili a už měli mikrofon v peřince.
0: Třeba Monika.
1: No jasně.
0: No?
1: Radek Gerber.
0: Ale to holkám se nebude chtít stávat.
1: Roman Pastorek.
0: No právě, to je strašně brzo i na 12.
1: Kdybys viděla plot od Romana Pastorka, kde bydlí, tak on má ty mikrofonní hlavice nasazené na tom plotě. Tak.
0: Já si musím zajet. Holky, tak děkujeme, krásné odpoledne, budeme se na vás zase někdy těšit.
2: Děkujeme.
1: Tak mějte ahoj. Se, ahoj.
4: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
5: Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
6: Flash!

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio! Posloucháš Fresh Radio!

0: Alan Walker, Beautiful Nightmare.
1: Slyšíš tu muziku, víš co to je?
0: Já jsem chtěla začít úplně něčím jiným než tu muziku, ale chtěla jsem říct, že to je jako noční můra Nightmare, víš? Když jsme se bavili o té noční můře předtím, tak mi to takhle hezky napadlo. Kde jsi měl naposledy ty noční můru?
1: Já ji mám každý den.
0: Jako protože vysíláš se mnou, nebo proč?
1: Ty jsi ale stahovačná bestie.
0: Tak vůbec já od tebe očekávám, že to takhle řekneš.
1: Ne,
0: víš,
1: to prostě,
0: takže,
1: prostě když večer spát a nevíš, jestli se ráno probudíš.
0: Tak to je tvoje noční můra?
1: No tak já myslím, že snad každého z nás pomaličku, ne?
0: Moje ne? Mi to přijde docela jako vlastně takhle v klidu fajn.
1: Já myslím, že ti to přijde jedno, jako. No, jdu spát vlastně... a jako nevím, jestli se probudím. Je mi to jedno, ne? Nebo co,
0: no
1: jako?
0: Tak je mi to trošku vlastně jedno, protože si to užívám ten den a nikdy to vlastně nevíš, že se probudíš nebo ne. Mhm. A vlastně ti to už může být potom jako jedno, když se neprobudíš, chápeš? Takže já to neřeším.
1: No ale já to řeším. No. Protože já jako bych byl naštvaný, že jsem nestihl utratit všechny peníze. že jsem nestihl vypít celý svůj bar, co to, co mám doma.
0: Já ti něco poradím, bar si nechej, ale jestli máš problém s penězma, já je za tebe potom velmi ráda utratím, s tím nemám problém.
1: V žádném případě ti nic nesvěřím, jo? Ty jsi moc
0: já nebudu dědit
1: rozhazovačná.
0: Po tobě.
1: Ne, nebudeš.
0: Ale potřebuji nové auto, Maro.
1: Ne, vůbec. Do té díry, kde bydlíš, nepozřeš, nezasloužíš ani auto nové. Posloucháš Fresh Radio.

0: Říkala jsi mi před chvíličkou, že jsi totálně vyčerpaná. Můžeš mi tak nějak jakože trošku popsat, jak vypadá to tvoje totální vyčerpání?
1: Já jsem řekla, že jsem totálně vyčerpaná ze slov, že už nevím, co bych dneska řekla, že jsem se vyříkala takzvaně.
0: Jako
1: vyspovídala,
0: vymluvila. Takže
1: nevymlouvám se, že bych... Nevymlouvám se, že jsem vymluvená.
0: Aha,
1: to
0: dobře.
1: Je dobré, co?
0: To je úplně perfektní, tím jsme úplně dostala. Tak už nemluv, když nechceš, já to tady dodělám sám. Můžeš se jít projít, dát si třeba kávu nebo si dát nějakou vodu. Po případě, kdyby si měla hlad, tak se pozví do restaurace, já tě zatím nepozvu. No a tak, jako no.
1: Ty tvoje rady, ty jsou fakt na zlato někdy.
0: Já vím, tomu se říká...
1: Jenom zakopat.
0: Tak už se neříká nic.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
6: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
7: On je živý!
6: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
8: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
9: A dívejte, tam je ten velký!
10: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
11: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
12: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
13: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web STK-ostrava.cz.
14: Rychlá rota na Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: Přinášíme aktuální informace z cest. Dopravní nehoda ulice Mládežnická mezi křižovatkami ulic Jílová a Slunečná v Havířově. Část obce Podlesí, tam je dopravní nehoda osobního automobilu a motocyklu. V Petřvaldě v ulici Ostravská, tam jsou 3 havarovaná vozidla.
2: No a večer Fresh Mix a Aleš Bruna mezi 17. a 19. hodinou. No a mezi 19. a 21. hodinou Fatal Terror Show. Jestli se nepletu, dneska Madface a Femfink?
1: Jo, myslím, že takhle to Elvis říkal, když tady byl. Tak by to mělo být platné.
2: Tak super, mějte se krásně.
1: Ahoj, v pátek.
2: Ahoj, zítra po 14. hodině.
1: Čau.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
3: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
0: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě.

0: Tak, hezkou středu jste na Fresh and the Mix. Startujeme tu dnešní dvouhodinovku s aktuální muzikou. Přidám taky nějaké novinky, nějaké staré taneční hry. Prostě na pohodu. Jste Marshmallow. Close my eyes, hezký poslech.
1: Fresh Mix a Aleš Bruna.

Já se mi říká, že o tomhle tom panáčkovi ještě hodně uslyšíme. Začíná být docela v kurzu. Jak se mu daří, má spoustu nápadů. Možná je obklopený skvělým týmem. A nebo že by z vlastní tykve, jak se říká hezky česky,

Pojďme se teď podívat na jednu neúplně aktuální melodii, i když uvozovky nahoře, uvozovky dole, protože Training Season díky sociálním sítím a Dua Lipa jsou opět v kurzu. Jednak díky živáči a díky challenge. Tak si pojďme dát novou starou Dua Lipu. Jste na Fresh, jedeme v rámci středy.

Pak byl před lety rezidentem v Oděse, v klubu Ministry of Sound. Dneska už samozřejmě není na Ukrajině, už se motá někde po západě a dělá a tvoří dobrou taneční muziku. Tady je jeho.

Americe tahle ta písnička pořád v první desíce a hodně vysoko. A teda hodně dlouho. Ale pozor, chytá se to všude po světě. Museli to samozřejmě trošičku upravit z toho pop country. V Anglii už je taky hodně vysoko. Já nevím, že tam řešila nějaký autorský práva, ale prý se to nějak vyřešilo. Tak to mohla pustit do světa a tlačit a tlačit a tlačit. Zdala Lefty.

0: Tak to byl Clooney, za chviličku pokračujeme jedno mix, dáme trošku starší taneční muziky. Prostě to roztancujeme v rámci scény na fraši in the mix. Za chviličku jsem zpátky.
1: Fresh Radio.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
5: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.

0: Baxter na Fresh in the Mix v rámci celý pokračujeme dál. Dáme se trošku nostalgických hitů první dekády nového tisíciletí. Takových těch největších tanečních pecek. Piano, Call on Me, Rick Pritz a další. Hezký poslech.
1: Fresh Mix a Aleš Bruna.

Ale zkusím to tak nějak rychle sekat, aby se nám tam toho vešlo co nejvíc, abychom mohli co nejlépe, nejaktivněji vzpomínat. Boogie, tonight, Boogie Loof.

Jako některé písničky jako Destination Calabria to hrajou pořád. To se vlastně nepřestalo hrát od té doby, ale třeba Internal jsem dlouho nehrál. From Paris to Berlin, tak aspoň do rádia. Jako vzpomínka.

Armana Van Helden jsem letos viděl na Ibize. Byl skvělý, uměl bavit. Samozřejmě hrál takové ty své tracky a své blízké tracky. Tedy právě takové.

Kid Cudi, Kid Cudi, taky Krookers a Day and Night. Další taneční klasika na Froši, In The Mix. A jo, hrabeme se, vrtáme se ve staré muzice. Mileniové staré muzice, klasické muzice.

Právě když jsem byl na Armada Manhelda, tak měl večer, sobotní večer, paše zrovna s Rogerem Sanchezem. Takové super B2B a vzpomínky, klasické hity. V podstatě to, co teď děláme a hrajeme na Freshy in the Mix. Another Chance. Pozor, pařili na to nejenom my, ne, pařili jsme na to nejenom my staří, aha, ale i mladí.

finále trošku našlápneme. Písečná mouk ze Sandstorm, Derut, švédský Derut. Jedeme starou taneční klasiku. V celomu tisíciletí nemo, možná spíš po první dekády. Tak.

0: Fresh Radio. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
1: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
6: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
5: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
7: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

Tady jsme tady Felixe Jena, zastupitelem nebo zástupce německé taneční školy DJingu v současnosti. Tady je ten další Robin Schulz, Take It Slow. Tady klasické Bullets. Watermark.

Liberty X. Tady je nová verze Just a Little Bit More. Pravda, trošku to našláplo, udělal jsem to takovou taneční klubovku. A vy jste na Freshie, in the mix.

MK. Tady Mark Kinchin a jeho Zone. Odspívala Poppy Bascom. Písnička je pořád v britské parádě na ostrovech, ale taky v Evropě se jí docela slušně daří. I u nás na Freshi hrajeme, samozřejmě.

Ještě jedna stará věc, tentokrát z 80. Freeze to udělali v originále, Arthur Baker to tenkrát produkoval. Baby I O U. Když se to jmenovalo jenom I.O.U. Dneska A, E, I, O, U. Jiná doba.

Tak chvíličku pokračujeme, dojedeme starou muzikou. Fresh Party, House Mix číslo 7. Jeho druhá půle za chvíli, ve finále. Jsme Fresh, z frekvence aplikace DAB+. Tady Can Swim, I Could Be Madonna.

0: No, super.
1: Co no super?
2: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
3: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
6: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
7: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
8: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
9: Ty vogo, T-Rex!
10: Kde?
11: Tamhle!
10: Ten má ale klapy!
9: Je! Tam je dinosaurí mláďácko.
11: Mimino stegosaura.
10: On chodí.
12: On je živý.
9: Hoši, velké řeště s průlízkami.
10: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
11: A dívejte, tam je ten velký.
10: Ten má krk až do nebe.
8: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.

Tak jdeme do finále dnešního středečního mixování. Jdeme do druhé kratší části Fresh Party House Mixu číslo 7. Včera první vůle, playlist na mém Facebooku, je tam i odkaz ke znovuposlechu či ke stažení. Pojďme užívat staré, dobré taneční muziky napříč žánry a styly. Tady je Mouse D a jeho Horny, hezký poslech.

ale ta verze není úplně tak stará, 2021. Rafael Calza, tedy Rafa FL Ritmo. Tohle je italská verze písničky, která vlastně byla reklamou na Nescafé, kdysi dávno. Originál 1975. Nějaká kolumbijská lidová, nebo tam tím směrem peruánská. Pozor, velice skvěle to remixoval před 5 lety právě nastupující Eagle, tedy Eagle, a udělal z toho celosvětový hit. Fresh Mix s Alešem Brunou.

Ještě chviličku v taneční latinsko-americké muzice. Originál 1949, taky od někud z pralesa po Jižní Ameriky Barón. Takhle toho v roce 2001 udělal Gypsy Man, tedy Todd Terry. Dneska už taneční klasika, hodně často využívána a vysemplovávaná. Babarabatiri.

Fresh Mix. Put your hands together. Barry White, 1976 originál. Takhle na přelomu tisíciletí to udělali italští Black Legends. You see the trouble with me.

Jeden z oficiálně schválených remixů kultovky od kapely Pink Floyd, Another Brick in the Wall, 1979 originál, tohle je verze z roku 2006-2007 plus minus. A švédský Prida, Erik Pritz.

Je samozřejmě obrovská výhoda, když můžete použít originál, když dostanete schválení, požehnání. Nemusíte nahrazovat ty vokálky někým jiným, nahrávat to znova.

Máme tady finále. Připomínám Fresh Party, House Mix číslo 7, jeho druhá půle. A DJ Tomka právě teď 1998. She Knows You. Zase zítra po 17.

0: Jinak už příští týden vás čeká nový Fresh Party House Mix. Nejenom oprašování těch starých, které už jsem vypustil do světa, ale z brusu nový. Snažím se, aby se tam ty písničky neopakovaly, ty tracky, aby to bylo vždy o nové staré taneční muzice. To samé i party mixy, tam jsou zase komerční věci, hitparádové a taneční. Tak nějak prostě na střídačku. Oprášit jeden, přidat jeden nový z brusu nový. Jsme fresh.
1: Fresh Radio, Ostrava, 886 a 136 FM, Třinec, 106.5 FM. Fresh Radio, Ostrava, 886 a 136 FM, Třinec, 106.5 FM.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
7: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek.

0: Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: What if I've imagined all of this? Terror, terror, terror.

0: quente. Essa tá quente, que a parada mais
1: tá quente. Co tam máme?
0: Segura, mas tá quente. Essa tá quente, que a parada mais pra frente. Não tá, não pende. Segura,
1: mas tá quente.
2: Krásný středeční večer, ano, dlouho jsme tady nebyli, je to vidět. Šavle jsem, šavle tam, ale i já jsem už online.
1: Já už jsem taky online, doufám, nejsem.
2: Já tě slyším.
1: Já sebe taky slyším.
2: Super, tak jsme to doladili. Je tady středa, Fatal Terror, je tady Mad Face.
1: A kdo tady ještě? Sorry, já se dívám, je tady i Femfeng, ale já se dívám na ten nový track, co tady hraje a docela bych se vám poslechl.
2: Jo, promiň, tak já do toho nebudu kecat, tohle je Chasen Status, Esa de Quente, featuring Skrillex, pozor na to, a vychází to na Turav Records.
1: Jdem se to poslechnout.

0: Tak po Neuru tady máme další novinku. Je tady Crystal a Rudý Mental.
1: Rudý Mental.
0: Který se jmenuje 3, 2, 1. Anglicky to je jak?
1: 1, 2, 5.
0: Ano, správně, Patriku, prošel jsi. Kde vidět, že máš C1.
1: Yeah.
0: A celé to vychází na Sony Music, tak pojďme radši na to.

0: Máme tady další novinku. By the way, předtím nám hrál Voltage a je to přespívaná písnička. On to chtěl nějak vydat, prvně jako bootleg, nakonec sehnal vokalistku a vyšlo to a teďka to je v UK hit parádě, naposled to bylo na 40. místě.
1: Puste.
0: A vyšlo to u Serum na labelu Soaped, takže na malém docela labelu, takže to je docela úspěch.
1: Big up.
0: To je jenom taková krátká story k předchozí písničce a teďka tady je další novinka, Monty Questions a vychází to na labelu Monty Beats, což asi hádám je nový label Montyho, protože ještě jsem o tom neslyšel, anebo jsem mimo obraz, kdo ví.
2: Tak pojďme na to.
1: Jdeme na to.

0: Máme tady další novinku, je tady Mousy a vokalistka Brody, track se jmenuje Stupid a vychází to na Rinse/Cool, jsou to dvě rádia v UK.
1: Hezky, jdeme na to.

0: je tady další novinka, máme tady Elevate Records, vydavatelství od DJ Frictiona, a máme tady producenta Overtone, se přiznám, že jsem neznal.
1: Tak ne, nevadí, poznáme.
0: A tenhle track se jmenuje Alone.
2: Tak jo, jdeme na to.
0: Pojďme si ho společně vychutnat, ať nejsme alone.

0: rychle, ať to stihne před dropem. Máme tady další novinku, jsou tady z Nového Zélandu. Už jsem se zase...
1: Flavidus?
0: Pyrapus. Track se bude Renegade Everyday a vychází to na UKF, že?
1: Ano, jdeme na to.
0: Jdeme na to.

0: my jsme se přehopli do druhé půlky.
1: Ano.
0: Kde nám začal hrát Metric.
1: Ano.
0: Čo, z Hospital 30.
1: Hospitality, jo, jako Hospital slaví 30 let a nahrál Metric set z Hospitality on the Beach 2026 a nahrál set, který se jmenuje vlastně Past and Present, takže to znamená, on šel postupně ze svojí produkcí a trackama v tomhle setu, takže prvních 15 minut je tracky z roku 2012 a 16. Potom 16-18, 19-22, 23 až otazníky.
0: Cool, si to slyším.
1: No, takže, a nejsou tam, teda 95%, asi 90-95% jsou jeho tracky a potom zbytek nějaké další i další producenti. Takže tak. A mimo jiné, ještě bychom mohli zmínit, že Metrika taky můžete vidět ve Fabriku, kde taky my, mimo jiné, oba dva hrajeme 16.10. na akci Liquidity VIP. Metric.
0: 16. října
1: ano,
0: ve Fabriku.
1: 16.10. Yes. 10. měsíc 10. je říjen.
0: Jo. Pro některé, kteří nemůj počítat.
1: Jasné. No, jasné. Dobře. Tak jo, tak to bude asi pro dnešek vše.
0: Příští týden tady zase někdo z nás 8 bude.
1: Ano.
0: Je my to dva ne.
1: Minimálně dva z 8, takže jo. Tady budou.
0: Někdo to bude.
1: Ano. Tak mějte se pěkně.
0: Čau.
1: Čau.

Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
3: Mimino stegosaura!
4: On chodí!
2: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
6: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
7: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
8: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
3: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
4: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
3: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
5: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

je to designer weedem. Prodal mi to asi designer dealer. Každý den cítím se jak na mý bídej. Přišem o týly more po každý, když píšu do beatu. Musíš si proto jít a nečekat, než to přijde.

Chovej se tak, ať jsou tví lidi pyšný, chovej se tak, ať jsou práda. Na sobě babe, ale flow fresh, jak nový Balenciaga. Louis Dior, nikdy bych to neměnil za si bráchy. Styl si nekoupíš Gucci ani v Dolce & Gabbana.

oblečej celý roztek, lej. Nezajímaj mě ty hadry, spíš more, jakej se člověk. První kolo beru na sebe, druhý už bude na tobě.

Gabbana. Chovej se tak, ať jsou tví lidi pyšný, chovej se tak, ať jsou práda. Na sobě babe, ale flow fresh, jak nový Balenciaga. Louis V, Dior, nikdy bych to neměnil za si bráchy. Styl si nekoupíš Gucci ani v Dolce Gabbana.

vyvíjet pod jazyk nebo nechat rozpustit v jakékoliv tekutině a vypít. Nemějte strach, zahujte veškeré zábrany a otevřete svou mysl. Uvidíme se znovu na druhé straně. Fresh Night.

Daj si to jednou a potom chceš znova a znovu. Otevře ti bránu do jiných realit. Daj si to jednou, nebudeš ti zastavit.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskydek.cz.
1: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
2: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
3: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
2: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
4: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
9: Ten má ale klapy!
10: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
11: Mimino Stegosaura!
12: On chodí!
13: On je živý!
10: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
14: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
15: A dívejte, tam je ten velký!
16: Ten má krk až do nebe!
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
17: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča poležiačky.

0: FM anebo apka. Fresh je všude.
1: Around the world.

0: Fresh Radio. DAB FM anebo apka. Fresh je všude.
1: Yeah. Tak tady seš hodně hustě vcházej. Hey.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio. Žijeme tak, jako chceme, a nikto nám nemůže nic. Kolo to čári, čári, Mari, Puro a Kali. Kolo to čári, čári, Mari, Puro a Kali.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
2: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
3: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.

Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio. Fresh Radio.
1: Jsme metropolitní rádio.
2: Já jsem fentanyl míchaný z DMT. Rozený vrah a PIMP. Po městě rvou stovkou v AMG. Respekt je vždycky jen vzájemný. Ústup dál nejsem tak přátelský. Mám velmi

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava.cz.

Fresh Track. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track. Fresh Track. Come on, baby, when the music play. Wanna see you dance.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
3: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně-divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás!

co leví. Přepřeví táta to neví, to kási na bedně, sedí tu vedle mě. Dobře si poslechne v noci malou eskortu, s kompasem za pasem není třeba pasportu.